večeři, ale dřív než se najedli. Poslal jsem je na večeři, přišli pozdě. A když jsem dojídal, už tam nebyli. Na večeři, na večeři, na večeři, na večeři, na večeři, na večeři. Jídal už. Říkali, vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snude na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na rány. Ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snude na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na rány. Ale nebolí mě nic, jenom láska čoru.

0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
9: Ty háčeš pohľad se šaty, od nôh si

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Ty krátké, že mu ty short, proto ho trávím jen s tebou a se svýma boys. Žádný hadí kolem, žádný nový bros, stačí mi to čus a čusy v kapse sos.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
1: Kamkoliv kam jdu, moje oči vidí jenom tmu. Jsem tu

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
9: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

We've lost dancing. If I can live through

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
8: Kdy už tam budem.
9: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
10: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
11: Hit your top, my selector.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
3: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Tech Talk.
4: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
1: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava CZ.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Tech Talk.
4: Tech Talk.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
0: Kde?
6: Tamhle!
0: Ten má ale klapy!
5: Tam je dinosaurí mláďácko.
6: Mimino Stegosaura.
0: On chodí.
7: On je živý.
5: Hoši, velké řeště s průlízkami.
0: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
6: A dívejte, tam je ten velký.
0: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
12: No, super.
13: Co no, super?
12: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
13: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
14: Tech Talk.
15: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
14: Tech Talk.
16: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Techtalk.
1: Dobré nedělní ráno, doufám, že se máte skvěle, hladíte fresh, no a startuje pořad Techtalk za chvíli o elektrárně v Maďarsku.
0: Techtalk s Honzou Foltýnem.

0: Knechtov. Hit šílený, celý týden prostě na vybulení, dneska to není o dost lepší, že jo, no ale ještě, že už jsem teďka v Anglii, zdravím vás odsud, je tady kolem 25, no a pak letím do Irska, kde nebude ani 20, takže sorry, trochu rýpnutí možná neuškodí, já to vím, užívejte si hitsů a buďte někde u vody. No ale proč to říkám, jste na Fresh ještě jednou, takže vám přeji dobrý den, no a v Maďarsku teď kvůli rekordnímu suchu a nízké hladině Dunaje museli odstavit jeden blok jaderné elektrárny. Reaktory totiž spotřebují v podstatě nějakým způsobem i vodu. Voda na ochlazení je nutná, no a kvůli vedrům Dunaj skoro se jakoby vypařila, bohužel. No a blbé je, že tato elektrárna jako taková zásobuje polovinu Maďarska. Takže problém jak blázen, ale zase na druhou stranu můžeme prodávat elektřinu od nás, ne? Dukovaný Temelín jedou, všechno je v pohodě, tak lvásky se hodí, ne? Tech-tok.
1: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Letní rande, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Baterky, to je věčný boj. V současnosti v podstatě se u většiny výrobků ani nedají vyměnit, maximálně u techniků, nějakých správců a tak dále. No ale tomu všemu má být konec. Evropská unie zase úřadovala, řekneme si více, buďte na freši.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu.

0: Tech Talk.
1: Bezdrátová myš, to je věc, kterou člověk většinou řeší až ve chvíli, kdy se vybije, třeba my týden zpátky, no ale naštěstí zapojit kabel tak nějakým způsobem se dobije, no a může fungovat dále frešáci úplně bez problému. Jenže za nějakou chvíli v podstatě v Evropě začne se tento problém řešit ještě více, a to je ten, když baterie zestárne úplně a místo výdrže 2 měsíce vydrží možná 2-3 dny. A tento zákon Evropské unie teďka kvituju, protože od příštího roku má v Evropské unii platit pravidlo, podle kterého budou muset mít nová zařízení snadno vyměnitelné baterie. No a výrobci na Evropu, tu to máš, spokoj se, no a v dalších státech mimo EU nakašlat, je úplně jedno, všechno bude při starém. Akorát tady je další věc, že se jakožto Evropa divíme, že tu máme všechno dražší. Bodejť, když vymýšlíme další vylepšoviny, no.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: Hey.

0: Tech Talk.
1: Vědci dokázali, že telefon je úplně OK, ale jak to myslím, tohle všechno, tak to prozradím za chvíli na Fresh Radio.
0: Tech Talk.

0: Tech Talk.
1: Všichni, co tvrdí ten nonsens, tak už se to konečně přenaučte, dejte nám pokoj, jasné, protože v podstatě vědecky dokázané, milí závisláci, že, teda pardon, frešáci, že nová rozsáhlá přehledová analýza uklidňuje všechny, protože po 30 letech výzkumu neprokázala souvislost mezi používáním mobilních telefonů a rakovinou, takže až budete kecat zase ty věci, jako jedna paní povídala, že telefon dělá co? A že budete mít rakovinotvorné buňky, je to lež? Možná nám to akorát vymyje mozky. To je druhá věc, ale rakovina a zdravotně obecně, buďme v klidu.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Ostrava

0: Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Tech Talk.
1: 10. hodina odbyla, ale Tech Talk, ten tady na Fresh Rádiu je ještě hodinku a budeme digitalizovat a testovat.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Digitalizace úřadu a správa všeho online, za mě top, opravdu skvělá věc. Hezké dopoledne s Fresh Radiem, přátelé. No a třeba digitální občanka v mobilu je velice dobrá věc, jenže jenom do té chvíle, kdy ve stejnou dobu začne v podstatě otevírat obrovské množství lidí. Tam ta da da, akorát takové to jako horší tam ta da da. Protože přesně v loni se u voleb stal velký problém, prostě spadlo to. Takže stát proto teďka chystá veřejný zátěžový test, do kterého se můžete zapojit i vy. Proběhne 13. srpna, přesně ve 13 hodin, 2.13, 13. srpen, 13 hodin. No a stačí mít pouze aplikace e-doklady předem staženou, v ní být přihlášený a v daný čas ji otevřít. Cílem je právě ověřit, jestli už systém konečně zvládne velký počet uživatelů najednou a při volbách nebo nějakých důležitých věcech bude fungovat jedna báseň. Tak držíme palce, snad to už technici vychytali.
0: Tech Talk.

0: Českou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Jmenuje se Stegosaura!
6: On chodí!
5: On je živý! Hoši! Velké řeše s prulískami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tech Talk.
1: Chytrá inteligence se propíše i v dopravě, bude obsluhovat křižovatky, ale jak, to se dozvíte už za moment. Buďte čerství jako fresh.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: budem, kdy už tam budem, kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

šílený, já to úplně chápu, prostě nikdo nikde, auta stojí, čas běží a semafor si jede prostě svoje pevné intervaly jako kuchyňská minutka. Je to šílené, já vím, frešáci, stále tady říkám, jak je to strašné, ale tohle z toho všechno můžeme se radovat, by mohli změnit chytré semafory s umělou inteligencí, s čím samozřejmě jiným. Místo jednoduchého střídání zelené a červené prý mají v reálném čase sledovat dopravu a podle situace upravovat délku signálu. Když je někde kolona, tak zelená může trvat déle, když přichází více chodců, tak systém jim dá více času na přechod, takže nemusíte lítat a tak dále, známe asi všichni. No a já věřím, že se tohle to vyplatí, protože nedobíhat na poslední chvíli, to je za prvé bezpečné, abyste nezakopli, a za další méně stresové pro řidiče. Tech Talk s Honzou Foltýrem. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask.

0: Tech Talk.
1: Tak co nového víte po dnešním díle Tech Talku, semafory a AI jsou fakt výhra. Třeba za pár let i součástí vaší křižovatky. Český úřad bude testovat 13. srpna v 13 hodin aplikaci e-doklady, aby nespadala při volbách. Takže prosím všechny, aby se přihlásili a ještě jednou, kdybyste chtěli, tak 13. srpna v 13 hodin jste srdečně vítáni. Evropská unie, další téma, tak ta svázala ruce všem výrobcům, protože příští rok budou muset být na výrobcích, například myších a tak dále, vyměnitelné baterie.
0: Tech Talk. Tech Talk. Tech Talk.

0: Radio.
1: Tak jo, TechTok je za námi, já se s vámi loučím, děkuji moc, mějte se skvěle a zítra startuje opět klasický fresh, jak znáte, to znamená ráno Monika s Honzou, JJ, taky siesta s klukama, no a odpoledne rychlá rota, to tentokrát už je s Markem a Mikaelou. Bylo mi ctí mít za sebou 9denní maraton, další víkend se neuslyšíme, dávám si voraz, budu si válet čunky a těším se opět s vámi za 14 dní na Fresh Rádiu. Mějte se úžasně, skvěle a ahoj!
2: TechTok s Honzou Foltýnem.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Best of Fresh.
1: Konečně tě slyším, to je příjemné. Není na to si zesilit sluchátka, pak potom už se můžeme slyšet tak jako.
2: Já myslím, že to udělal stejně na schvál, abys mě hnedka neslyšel. Víš, já ne, Ježíš, to dělají, něco mele.
1: Ne, to dělají ti raňáci, kteří to pořád tady nám tady zeslabujou a ty by si přišla a musela si všechno vrátit do původního nastavení. Tak jako.
2: No já si jenom říkám, Maro, jestli my nejsme prostě hluší, víš, že oni to vždycky mají jako nastavené trošičku míň. Jestli my prostě už.
1: No, podívej, Monika není hudebník, ani disc jockey, Honza není hudebník, ani disc jockey, a ty jsi hudebník a já jsem disc jockey, takže my musíme být zákonitě hlubší.
2: To je pravda.
1: No, tak rozumíš?
2: Rozumím. Best of

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Močkovského.
1: Jdeme za Popíkem. Rumunská zpěvačka Ina v roce 2009 vydává veliký hit nazvaný Hot.

0: Best of Fresh.
1: Frešáci, pozor, dobré ráno, přesouváme se do říše filmů, pohádek a seriálů.
2: To já ráda, to je super.
1: Já vím, Moni, položím ti za malý moment hlášku z filmu.
2: Spočkej, pouštíš a mluvíš o pohádce, bude to film nebo pohádka? To je jako důležitý fakt pro mě.
1: No, to bych tě moc poradil, ale podle mě.
2: No ne,
1: dobře,
2: jako,
1: dobře, je to pohádka.
2: Tak jako sorry, to je zásadní, to pohádka.
1: Je to pohádka. Dobře. A hláška zní jasně. Poslouchej. Pozor na peří a žádnej alkohol.
2: A nebo vaná, nebo hraná?
1: Hraná.
2: Hraná, jo. To je snad...
1: Hraná
2: tak
1: pohádka.
2: Tak to já nevím, budu vědět, já mám radši ty animáky. Počkej. Dobře, česká zahraniční.
1: No stoprocentně vědět bude, že to česká hraná
2: česká
1: pohádka.
2: Česká hraná pohádka, jo. Stará, nová.
1: Minulých, stará, stará.
2: Takže černobílá.
1: To ne. To ne.
2: A
1: tady už máme dobré
2: správné
1: tipy. A
2: jestli mi budete dneska smát, já nemám obraz ani zvuk, já nic nevidím před sebou. Vůbec,
1: pozor
2: nevím.
1: Na peří a žádný alkohol.
2: A je to fakt nekecá, že
1: to se ještě
2: tak,
1: snažím,
2: říkáš,
1: já se snažím ještě to říct i tím tónem, jako to říkal.
2: Honzi, já jsem jako
1: pozor na peří,
2: dobrá na pohádky.
1: Pozor na peří a žádný alkohol.
2: A tohle mi fakt nic neříká.
1: No neříkej.
2: Pojď mi poradit ještě, ale nevím, kdo tam hraje třeba, když je to hrané.
1: Tak ale to ti strašně moc
2: no,
1: poradím.
2: No tak já fakt nevím.
1: Dám ti ještě jednu takovou nápovědu. Na na na na na na na na na na na to je pěkné zařízení.
2: A to je tam kde?
1: No přece, z
2: no,
1: čerty nejsou
2: já
1: žerty.
2: Vím, ale kde to tam je? Mi popiš mi situaci, kde to tam je.
1: Karel Hermánek říká přece, když vysílá znova... toho čerta ven,
2: jo,
1: tak mu říká
2: pekle.
1: Pozor na peří a žádnej alkohol.
2: Ahoj, to máš pravdu.
3: Je to pohádka z čerty nejsou žerty.
2: No dobře, no.
3: A kámoč to dokonce zmixoval do tekle. Tuhle hlášku.
2: A jako co?
1: No,
2: no a
1: jenom
2: co?
1: Abys věděla,
2: nemá
1: že...
2: Nemá kvůli hajzli, máš na chodbě stejně.
1: To jenom abys věděla, že Zdeněk to ví.
2: Zdeňku, jsi super, já jsem fakt se vůbec nechytala, takže klobouk dolů.
1: A musím říct, že vy ostatní jste taky dobří, protože většina z vás to typla správně.

0: Čerty nejsou žerty, Karel Heřmánek, Radan, úplně správně.
1: Přitom já jsem tu pohádku viděla jako nesčetněkrát a mám ji ráda, jo? Betky je úplně úžasný v té pohádce.
0: Je to tak?
1: Já jsem ostuda.
0: A pozor na peří a žádnej alkohol!
1: No jo, no furt. Best of Fresh.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Víkend na chatě. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan, specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

spojit. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Fresh Radio. Fresh.

0: Best of Fresh.
1: Pojďme ti dát nějaké rady, jak do té dovolené ideálně fakt vydržet, jo?
2: Dobře.
1: Máš si říkat, aby si jako neprudil to okolí kolem, tak si máš říkat, protože to v tobě tepe, ale se vůbec nedivím, ano, že se těšíš Sicílie, je nádherná. Už jen se párkrát vyspím a balím.
2: 18 dní ještě.
1: Mm-hmm. Moje tělo je sice v práci, ale moje duše leží na pláži.
2: Aha, dobře, děkuju.
1: Tak teď...
2: Mám zavřít oči nebo něco?
1: Klidně. Dneska mě nenaštve vůbec nic. Opakuj.
2: Dneska mě nenaštve vůbec nic.
1: Jsem emočně...
2: Jo, jsem emočně...
1: Nedostupný.
2: Nedostupný?
1: Jsem emočně nedostupný.
2: Jsem emočně nedostupný.
1: Pracuji jen na 5% kapacity. Zbytek systému se aktualizuje na režim dovolená.
2: To není pravda. Já nikdy nepracuju na 5% kapacity. To
1: máš
2: je moc,
1: pravdu.
2: To je moc. Best of

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Herec, taky producent a taky zpěvák Curtis James Jackson III, známý celosvětově jako 50 Cent, v roce 2005 vydal ze svého druhého alba song Candy Shop. V témže roce byla písnička nominovaná na cenu Grammy a klip na cenu MTV Music Awards.
2: Alešův Old School.

0: Alešův Old School na Fresh Radio.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s prulískami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: TechTalk.
12: TechTalk.
11: TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
12: TechTalk.
13: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: V raním Bon Appetitu na Fresh Radio oslavujeme den svěžího dechu, snad. Tak dýchej.
1: Jseš připravená, jo. Můžu konečně jít k tobě, tak.
0: No pojď. Mám radost teda. Dobrý.
1: Co tam bylo?
0: Co tam bylo?
1: Co tam cítíš?
0: Jako co měla bych? Aha, no, teď chceš po mně jako degustaci, jo? Tak podívej se, minulý týden 3 piva, včera to vidím na proseko.
1: No dobře, jsi blízko.
0: Jo, a ráno cítím dobrý jogurt.
1: Nebyl to tramín červený. Tak, teď já. Tak já jdu zase zpátky. Ať nevstáváš.
0: Ne, pohodě, teď dýchnu já.
1: Pojď. Ještě jednou? Ještě, zkusit.
0: Ty ale tohle nemůžeš takhle, jako váš přibávat rychle, ne?
1: Tak ty dýcháš jako moc rychle, ty dýchni pomalej.
0: Ježišmarja, tak... V pořádku.
1: Ty jako přemýšlím, mě to je strašně povědomé.
0: Zubní pasta?
1: Ne.
0: Už jsem se s tím někdy v životě setkal.
1: Ne, tyjo, je mi to strašně povědomé. No tak nějaká, co to je za zubní pastu?
0: To já nevím, perlička, to je prostřednička. Já nevím. Best of Fresh.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fresh Radio.

0: Fresh. Přepočtu na litry. Jo, na litry. Začneme naopak, vy pochopíte, proč.
1: Ne, jenom jako,
0: jestli by tě to jako napadlo, jo. Na prvním místě se umístilo Rumunsko.
1: No, asi nenapadlo.
0: Nenapadlo, že? Druhé místo Gruzie.
1: No, tak to vůbec ani nevím, kde leží pomalu.
0: No, to je tak jako už na hraně s tou Evropou. Třetí místo, a to je pro mě třeba jako překvapení, je Lotyšsko. Jo. Čtvrté místo je Moldavsko.
1: No.
0: A na pátém místě jsme my.
1: Ok, Česko, jo. Česko. Páté Česko. No.
0: Páté místo, Česká republika. Jo, a tam se počítá, že, a pozor, já si teda jako, já tady nemám vypsanou ty litry přesně, ale vím, že to bylo něco kolem 8 litrů na osobu za rok.
1: 8 litrů na osobu za rok.
0: Což jako v průměru, což jako si říkám, tak jak když jako chodí
1: tak tam
0: kamarádi
1: se
0: každý den na
1: pivo, Honzi.
0: No, těžko.
1: Jako jenom jako asi, z podstaty je, logiky věci si myslím, že tam nemohlo být započítáno pivo.
0: Je pravda, že jako na pivo se dělají ty statistiky zvlášť, jo? Ale taky mi to dává smysl.
1: Ty prosím tě 8 litrů vypiješ ty za víkend. Jak za rok, tak to určitě nemůže být s pivem.
0: Asi ne, asi je to fakt jako tvrdý alkohol, jo? Ale i tak, jako 8 litrů to je, jako to není moc, ne? Nebo jo?
1: No, není to ani málo, jako když máme ještě rezervy.
0: Jako mohli bychom být lepší, no. Tak jenom tak, abyste věděli, tak dávejte si na to třeba pozor, protože věřím, že je tady spousta z nás, kteří mají ještě takovéto novoroční předsevzetí, letos nepiju.
1: Ale no jo. Tak.
0: No a co by ne?
1: A kdy to by je vydrželo novoroční předsevzetí do srpna?
0: Do mě skončilo v únoru. No, jako. Best of

Novinky na Fresh Radio.

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk.
11: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Milénium Lumíra Močkovského.
1: Single VIP vzniká v Německu, a to anglickým DJem Seanem Bakerem. Vznikl prakticky na zakázku, a to pro jeden taneční festival. Sean Baker chtěl totiž vytvořit hymnu pro sportovce i klubovou smetánku. Track se stal rychle synonymem pro vstup na taneční červený koberec. A dodnes patří ke skladbám, které spouští vlnu euforie.
0: Milé

0: Fresh.
1: Tak si představ, Honzo, já jsem přišla na zajímavou věc, jo.
2: No, povídej.
1: Já jsem včera odtud jela potom cvičit, až jsem se stavovala k našim, k tátovi, a on mi říká, tak ty jako nemáš klimo, jo, v autě. On poslouchá, víš, on občas jako poslouchá, aha, samozřejmě, když jde z práce. No, no. A on říká, teď máš klimo, ruční klimu. Jakože si mám ručně otevřít okýnka, že to je vlastně ta klima.
2: Jo, takhle. Jo.
1: A já jsem dneska přišla na úplně super zajímavou věc. No. Že vlastně je to velmi praktické mít otevřená okýnka obě, jo. Já jsem si umyla hlavu, no, a než jsem byla z Kyjovy vůbec do Zátiší nebo někam, tak jsem ji měla suchou. To funguje jako fén.
2: Fakt, jo.
1: No, vlastně nemusíš nic foukat, jenom otevřeš okýnka v tom teple. Šup, a máš vyfoukané vlasy, úplně úžasné.
2: No a co se týká toho okýnka, já jsem viděl nedávno hezké video na Facebooku, že ty máš vlastně mít otevřené zadní okénko naproti řidiče,
1: ano,
2: do kříže.
1: Ano.
2: Máš, když přijdeš do auta, otevřít řidičové dveře, několikrát zamávat, a prý to funguje nějak fyzikálně, že prý ten horký vzduch z toho auta odejde, je to úplně jako
1: otvírám úplně všechno, co se dá, kdyby se dala otevřít střecha na pandě, tak otevřu i tu střechu.
2: Ale chápeš to, že fyzikální zákony prostě neochlaveš?
1: No dobře, já jsem na fyziku nikdy moc nebyla.
0: Best of Fresh. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15 letou zárukou

0: Vánoční dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Rádio Fresh. Metropolitní rádio.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Být či nebýt, toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Další díl Sejdeme se na Freši je tady dneska u nás. Vítáme Jiřího Kastnera, který od roku 1999 působí jako sparring partner top manažeru. Na svém kontě má přes 500 klientů, stovky biznisových příběhů.
2: A já doplním, že to není kouč, který vás pochválí. Je to protivník, který vám dá zabrat a právě díky tomu porostete.
1: Probereme mindset, rozhodování pod tlakem a taky proč nemá rád průměrnost.
2: Jirko, vítej ve studiu.
3: Moc děkuji za pozvání a děkuji za hezký úvod.
2: Ano, my jsme toho namluvili dost. Teď je řada na tobě, protože mě zaujalo. Říkáš si sparring partner, ne coach. V čem je ten rozdíl v praxi?
3: Možná tam není to zdůraznění, ne coach, ale vlastně vzniklo to, já jsem přednášel manažerskou psychologii na Masaryce v Brně a tím, že dělám svoje řemeslo od 99., tak mě dali spoustu jmen. Já jsem býval lektor, já jsem býval trenér a potom na Masaryce, když jsem studenty zkoušel, co to je lektor, co to je mentor, co to je coach a museli to přesně definovat, tak jsem si vlastně uvědomil, že moje řemeslo nese všechno. Já dělám coaching, já dělám mentoring a vlastně tam vznikla i nějaká potřeba nadefinovat na akademické půdě, co dělám a začal jsem vlastně mluvit o sparingu, kdy jsme ne protivníkem, ale parťákem té druhé strany a když je potřeba použít mentoring, použiju mentoring. Když je potřeba použít coaching, potřebuju coaching. Takže tam někde vzniklo vlastně sousloví sparing partner a proto si tak říkám.
1: Což je také známe ze sportu, takže to nemusíš potom sportákům vysvětlovat.
3: Určitě.
1: Ale ty sám říkáš, že sparring partner nemá jenom podporovat a inspirovat, ale má být prvním oponentem. Kdy jsi naposledy s klientem nesouhlasil a měl jsi pravdu?
3: No, musím rozdělit to, jestli jsem měl pravdu, ta práce není o tom, kdo má pravdu, ta práce je o tom, pojďme o tom přemýšlet, pojďme hledat ty nejlepší cesty. No a naposled to bylo vlastně před hodinou a půl, protože než jsem měl k vám, tak jsem měl klienta, se kterým jsme řešili vlastně jeho situaci v obchodním týmu, on má nějakou strategii a já jsem mu vlastně říkal, hele, podobnou strategii už jsem viděl tak jako 12krát, ne vždycky to úplně dobře dopadlo, tak jako myslíš, jako, jo, a to je ta práce, ochraňovat ty lidi, aby si nenaskočili na vidle, který už jsem prostě viděl, no. Takže tam je to zpochybnění.
1: No a mě potom jenom napadá, přijmou to ti top manažeři, když řekneš, viděl jsem to 12krát, ale oni to možná berou jako svůj svatý grál?
3: Tak to je, že tam je taková ta touha, že já budu ten první, jako komu to... Ne, myslím si, že když už mě někdo osloví a chce se mnou spolupracovat, tak jsou otevření té diskuzi, a minimálně to ještě jednou přehodnotí. A samozřejmě ne, že vždycky změní názor, ale možná si prostě nad tím zapřemýšlí víc do hloubky, takže prostě přijmou tu provokaci.
2: Takže když třeba k tobě přijde CEO, který chce v uvozovkách jen poradit, jo, jak rychle poznáš, že si potřebuje protivníka, nebo spíš přítele na telefonu, nebo přímo fyzicky?
3: Je to samozřejmě s věkem a je tam je nějaká životní zkušenost. To řemeslo dělám 27 let teda a po 27 letech, když diagnostikuješ rýmu, tak ji poznáš přes ulici. Jo, to myslím na prostý pokoře. My často říkáme, jak jsme specifičtí a naše situace je specifická, ale spoustu věcí je podobných. Takže troufám si říct, že spoustu věcí poznám velmi rychle a o to jsem těm lidem užitečnější. Že... A to je třeba rozdíl, proč někdy ten coaching neúplně používám, protože ten má takovou tu zásadu, že si na ten člověk má přijít sám a já nejsem úplně zastáncem toho ty lidi jako dlouho koupat procesem.
1: My jsme se tak trochu dotkli i sportu. Ty máš partnery nebo klienty z biznisu i z vrcholového sportu. Co mají tyto dva světy společného a nebo naopak čím se liší v tom tvém pohledu?
3: Budu odpovídat rychle. Jsou podobní v tom, že tam výkon a výsledek patří. A v tom sportu je to přiznanější. Jo, prostě v tom biznesu je tam víc takového někdy i balastu, že se prostě skovává taková ta přímočarost, takže ty sportovní klienti jsou daleko v těch tématech přímočařejší, v těch zadáních jsou přímočařejší, v tom managementu, v biznesu se nám to občas větví. Což neříkám, že je špatně, ale je to prostě ten rozdíl.
2: Sparring partner je tedy ten, kdo vám nastaví zrcadlo a pak tě donutí s ním bojovat. V dalším bloku se podíváme na to, co Jirka myslí tou svou nejznámější tezí, že hlava rozhoduje. Jiří Kastner, Sejdeme se na Freši. Za chvíli pokračujeme.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Nastavení hlavy, mindset, psychická odolnost, to jsou slova, která dneska slyšíme všude a tak možná ztratila na své důležitosti.
2: Jiří Kastner s nimi pracuje jako s inženýrskou disciplínou a v tomto bloku Sejdeme se na Freši se ho zeptáme, jak to myslí doopravdy.
1: No, věta hlava nerozhoduje, zní jako claim na motivační konferenci. Jak by si ji přeložil do jedné konkrétní manažerské situace?
3: Hlava rozhoduje vždycky, protože můžete být v různé situaci, můžete být v úspěchu, můžete být v neúspěchu, můžete být v krizi, v průšvihu a to, jak si to srovnáte v hlavě, to určuje všechno ostatní. Prostě myšlenky, psychika, tohle to jsou ty vlastně prvotní jako základ toho, co si způsobíme, protože psychika nereaguje na to, co se nám děje. Psychika reaguje na to, co si o tom myslíme. Takže už jenom myšlenkou si způsobujete výsledky. Takže hlava rozhoduje.
2: A kde se ti manažeři nejčastěji sami sabotují výkon vlastní hlavou a třeba o tom vůbec nevědí?
3: Že tu hlavu, že jsou venku z té hlavy. Manažeři často žijou v procesech, v týmech a v té své hlavě tráví málo času. Takže potom se zabýváme takovou roztomilostí, jako je debordalizace hlavy, protože si nakupí prostě v té hlavě spoustu věcí. A odpověď je, tráví příliš času mimo svou hlavu.
1: Někde jsem četl, že, nebo často zmiňuješ, že důležitější, než učit se nové věci, je někdy zbavit se toho, co nás brzí. Jaký je nejčastější brzdící vzorec, který vidíš u úspěšných lidí?
3: U úspěšných lidí se často setkáváme vlastně i s nějakou jako vnitřní výčitkou, skoro až, že jsou úspěšní. Že jakmile se začnou vymykat průměru, jakmile začnou být jiní, tak je tam někde, ať už výčitka, brzda, říkáme tomu jakoliv, ale spousta lidí se vlastně nechá tímhletím vybrzdit. Takže to u úspěšných lidí, ale i firem, bývá to, co odblokováváme. Protože ty firmy, ti lidé mají vlastně nějakou hranici normality ze svého okolí a z toho, co vidí u ostatních. A jakmile ji překročí, tak s tím vlastně začínají mít mentální problém, jestli nejsou moc.
1: To znamená, v praxi se tomu říká imposter syndrom. Je to to?
3: Tohle si myslím, že ještě něco jiného. Tohle to je vlastně takový ten efekt, že se jako vyloženě lekneš svého úspěchu a bojíš se, co na to řeknou ostatní, což může být podobné, ale to, co a s čím já a proto se usmívám, je, že ty lidi jsou vlastně roztomilí v tom, že jsou to pracovití, slušně vychovaní lidé a to je brzdí. Že oni vlastně jako ty hodnoty lidské mají tak silné, že se bojí vlastně jako nastavit okolí zrcadlo, ale já jsem o tolik lepší než vy, takhle někdy to říkají, že vlastně tím svým úspěchem nastavují zrcadlo ostatním a že jim to třeba přijde nefér a podobně. Takže mindset úspěchu a vůbec emoční vazba k úspěchu si myslím, že je velký téma pro spoustu lidí.
2: No já jsem zrovna včera mluvil s kamarádem, který je velmi úspěšný a má velkou rodinu a říká, člověče, já uvažuji tak, že se vždycky dívám na ty úspěšnější než já, aby mě to posouvalo, abych se vůbec nestaral o to, že jsem tak dobrý, jako třeba moji kamarádi, my máme spolu velmi dobrý vztah, takže on se nepovyšuje. Ale to je třeba řešení se dívat na nějaké úspěšnější lidi, kteří to ještě dělají lépe než já.
3: Jednak můžu se dívat směrem na ty úspěšnější a to, co řekněme nějakým mým stylem, tak se bavíme často o užitečnosti, protože já si myslím, že když chce člověk být užitečný, tak musí být nejdřív silný. A když se člověk naučí svoji finanční sílu, mentální sílu nebo i fyzickou sílu otočit do užitečnosti, tak i sám pro sebe si tím vlastně daleko jako vysvětlí lépe to, že je jiný, že je prostě třeba právě úspěšnější. A takže cesta k úspěchu vede přes práci, disciplínu, další věci a to srovnat se s úspěchem vede přes užitečnost.
1: Mě napadá, dá se psychická odolnost trénovat podobně jako svaly?
3: Narozeně, tohle to je, no, krása, jasně. Prostě je to sval, psychika je jako sval, je to úplně stejný. Jako máme kondiční trénink pro tělo, tak máme mentální trénink pro psychiku a pro psychickou odolnost.
2: Ještě, Jirko, poslední otázka v tomto bloku. Jaký je tedy rozdíl v práci s hlavou u sportovce třeba před olympiádou nebo před nějakým velkým turnajem a u manažera před velkým obchodním jednáním?
3: Pokud se ptáš takhle, tak vlastně žádný. Musí tam být plná koncentrace, musí tam být jako jasno v tom, proč se to děje, proč, oblíbené. A ten člověk musí mít tu svoji vizi tak silnou, že on je první, kdo tomu věří. U českých reprezentantů někdy nemám rád tu často oblíbenou větu, jedeme to zkusit, nebo uvidíme, jak to dopadne.
1: A když budeme 30., bude to dobrý.
3: No. A oni to, ty manažeři taky někdy umějí, jako to tam poslat tak jako opatrně. A jakmile tam posíláš cíl a svoji vizi opatrně, tak seš vlastně první brzdou.
1: Přátelé, tak jste to slyšeli sami. I hlava se dá trénovat úplně stejně jako svaly a nebo strategie. No a o strategiích a rozhodování bude náš třetí blok. Sejdeme se na Freši dnes s Radkem Erbenem, Jirkou Kratochvílem a také naším hostem Jirkou Kasnerem.
0: Sejdeme se na

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s prulískami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.
10: Hey.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Jiří Kastner nemluví o štěstí, mluví o matematické pravděpodobnosti úspěchu, že biznis má svá pravidla a kdo je zná, hraje s lepšími kartami. Pojďme se ale podívat, jak se to dělá v praxi.
2: No, mě by přesně zajímalo, co znamená zvyšovat matematickou pravděpodobnost úspěchu. To jsem několikrát u tebe četl. To se úspěch dá nějak spočítat, nebo je to spíš metafora?
3: Je to metafora, která se dá převést do praxe. Představ si rovnici, kdy na jedné straně máš věci, které úspěch podporují, a na druhé straně máš věci, které úspěch nepodporují. A když se podíváš na činnost firmy, člověka, kohokoliv, tak si dokážeš spočítat, kolik dělá věcí, které k tomu úspěchu směřují a kolik ne. A tam vzniká vlastně někde jako ta matematika, že když vlastně tu správnou stranu rovnice začneš podporovat, tak se k tomu úspěchu blížíš.
1: Máš za sebou přes 100 biznisových příběhů. Je nějaké rozhodovací pravidlo vedoucí k úspěchu, které funguje napříč obory a velikostmi firem?
3: Rozhodovací pravidlo, nebo řekl bych takové přístupové pravidlo, je to zaklínadlo znova a znova. Že vlastně znova a znova musíš zkoušet nad tím přemýšlet. Znova a znova musíš se vracet třeba o kus zpátky, protože jdeš špatným směrem. A spousta lidí se tady toho znova a znova bojí. Oni by rádi jako jedním směrem vystartovali a pojďme. A když jim říkáš, hele, zkus to znova, znova o tom zapřemýšlej. My o některých věcech v biznisu, ve sportu se třeba bavíme, vždycky říkají, co tam děláš s těma klientama. My se o tom bavíme klidně 100krát. Opravdu 100krát si to odpracujeme, že si řekneme, je to ta správná varianta, je to otravný, ale kolikrát musíš udělat dřep, aby se změnilo něco na tvých nohách? Musíš udělat stovky, tisíce dřepů. V mentálním tréninku, v mindsetu je to úplně stejný. A ten, kdo si to odpracuje, tyhle ty stovky opakování, no tak pak vykazuje jiné výsledky. No.
2: Vytvořit si návyk.
3: Vytvořit si návyk a jako... Na druhou stranu na tom nelpět, protože i ty návyky je potřeba měnit, i ty návyky je potřeba posouvat. Jo, já jsem někdy takový ostražitý, když mi někdo řekne, hele, dělám to 16 let a jasně, konzistence je super, ale kde je ten růst, kde je ten progres? Jo, jako to, že si celý život čistíš zuby, ti neudělá super chrup. Jo, preventuje ti to něco. Ale když si zajdeš k zubaři a on ti ten chrup rovnátkama srovná, nebo si dáš, nevím, bože, to je příklad, implantát, něco, jo, prostě rozumíš, prostě musí tam být ten progres. Nejde jenom o tu konzistenci, že to furt dělám. Vždycky se musíš ptát, co dělám nového navíc.
2: No a teď by mě zajímalo, kdy je správné to rychlé rozhodnutí a jít rychle do akce a kdy je naopak lepší počkat a strategii možná přehodnotit.
3: Tohleto lidé a firmy o sobě hodně rozhodují vlastně v té prefázi jako před. Jo, koukáš nahoru, na kopec a můžeš na ní vyrazit a tam zjišťovat a přehodnocovat.

0: Člověk míří na průměr a ten dotyčný nebo ta firma to nevidí.
1: Přijde mi to škoda, když vidíš šikovný lidi, pracovitý lidi, tak jako ty věci dělat normálně, průměrně, tak je to jako škoda. Je to jak s dětma, prostě když vidíš šikovného kluka, šikovnou holku a ona to tak jako mele na trojky, tak máš chutí říct, hele, pojď zkusit zabrat. Takže do jistý míry je v tom taková jako prolidská chuť jako těm lidem pomoct. A za druhý přiznávám, mě to baví prostě fakt jako s jednotlivcema, s firmama to vysmíknout z toho průměru, z té normality. A mám rád oslavy, no. Rád oslavuju.
2: To mi taky rádi.
0: To taky, velmi.
2: Ale já když tě poslouchám, tak si říkám, jak to třeba musí fungovat u vás doma, jestli ty dokážeš aplikovat ty rady, které potom dáváš olympionikům anebo top manažerům i třeba na svoje děti.
1: Hele, sedím si na rukách, koušu se do jazyka a jako, pokud se ptáš, jestli dokážu, tak rovnou odpovídám, nedokážu. Jo, protože je tam úplně jiný emocionální zastínění, jo, a prostě tohle to asi platí, že by lékař neměl doma operovat, tak si myslím, že v tomhle tom je to úplně stejný. Já třeba vůči svým dětem, a asi si to poslechnou, ale oni to znají ode mě, já se jim snažím co nejméně překážet. Já se jim snažím být inspirací, když mě potřebu jako podporu, ale jinak vlastně takový to zadání na svých dětech toho, co nejméně zkazit, si myslím, že je dobrý zadání.
0: Říká Jiří Kastner a ještě budeme pokračovat za chvíli. Strategie a čísla jsou jedna věc, ale realita je, že změnu musí člověk i firma nakonec prožít v akci. A o tom, jak se dělá rychlá a poctivá změna, bude náš poslední blok.
3: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Náš dnešní host Jiří Kastner má pro změnu ve firmách vlastní metaforu. Expedici na kopec. Poctivá příprava, pak rychlý výstup a co nejméně času stráveného nahoře. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá, když se to s klientem opravdu děje.
2: Jirko, proč je podle tebe na kopci nejlepší strávit co nejméně času? Většina lidí by řekla, že chce ten úspěch prožívat co nejdéle, když někam nahoru vylezu.
3: No, záleží, kam vylezeš. Pokud se bavíme o průměrných kopečkách, tak tam se lidi placatě opalujou. Já často spolupracuju s klientama, kteří se opravdu dostávají hodně vysoko a tímto zdravím Radka Jaroše a jeho 8000. Já sám jsem byl na 6000 nejvíc. Užil jsem si to, že jsem tam vytáhl golfovou hůl, odpálil jsem si golfový míček ze 6000 a pak jsem mazal dolů. Prostě někdy ten úspěch a to, co dosahuješ, je opravdu vysoko a je dobrý vědět, že tam nejseš nadlouho. Nemůžeš být prostě nekonečně dlouho mistr světa, nemůžeš být olympijský vítěz mnoho let. Mám lidi, kteří jsou ve své kariéře desítky let a vím, jak je to těžký. Ta metafora je spíš o tom, že pojďme se tím úspěchem a tím výkonem co nejmín dostávat do rizika a co nejméně unavovat. Myslím si, že správný úspěch je to, že dosáhneme super výsledků s minimálním opotřebením. Jo, jakmile se někam vyhrabu, něco dokážu, ale jsem zničený, roztrhaný a mám co dělat, abych to udejchal, nepovažuji úplně za úspěch. Takže ta metafora je, buďme co nejúspěšnější s co nejmenším opotřebením.
1: Mimochodem, jaká byla tvoje nejtěžší expedice s klientem? Firma nebo člověk, kde to vypadalo, že se na vrchol vůbec nedostanou?
3: Hrozně moc příběhů. Můžu to vzít z té strany a tam by bylo konkrétní číslo. Před lety přišel člověk a byli jsme minus 270 mega a z minus 270 mega se dostat vlastně nejdřív mentálně do plusu a pak ta firma vlastně se dostala finančně do plusu a dneska funguje a všechno je v pořádku. Takže jsou tam příběhy, kdy z jakéhosi propadu se ty lidi vyhrabávají nebo ty firmy, ale někdy je těžký i ta obhajoba, to, že jsou ty lidi na vrcholu třeba právě už dlouho, nebo ve sportu, jo, jedu mistrovství světa obhajovat po druhý, po třetí, ale potom, když jedeš po šestý, jako už i mentálně, kde brát tu, někdo říká motivaci, ono daleko důležitější než motivace, tak je aspirace. Aspirační úroveň rozhoduje daleko víc o našem úspěchu než motivace. A třeba s aspirací pracuje hrozně málo lidí.
2: Jak vysvětlit aspiraci? Protože o tom se moc nemluví. Já pořád slyším motivaci. Zrovna včera na Tour de France jsem to slyšel. Jakou má motivaci tady Pogačar a tak dále.
3: Okay. Jsou základní tři zdroje energie, které tě ženou někam. Aspirace, inspirace, motivace. A tyhle ty tři energie, když máš kolem sebe a v sobě, tak vzniká něco silného. A paradoxně vůči tomu, jak se o tom mluví, tak motivace je z těch tří nejslabší. Aspirace, tvoje aspirační úroveň, kam až si dovedeš představit, že vyrosteš, tak to je tvoje aspirace. Inspirace je, že to vidíš, že vlastně přijmeš, že to je možné, nebo že chceš něco překonat, to je ta inspirace. No a motivace je to ta každodenní taková jako lopota, se motivovaný prostě si to odmakat, tak to je vlastně to jako nejslabší. Dokonce se uvádí, že to je nějakých 70, 20 a 10. Že 70% úspěchu je tvoje aspirační úroveň, že tam vůbec jako máš možnost dohlédnout myšlenkama. Potom je 20% inspirace a 10% je ta motivace.
1: Co se stane, když přijde klient, který není připravený, ale chce rovnou výsledky?
3: Tak ho obejmu. Chvilku ho držím. Ne, omlouvám se. No, zreálnění. Jako určitě velká část mé práce je zreálnění. Tomu člověku, jo, děláme vlastně i věci, že umisťujeme lidi do manažerských pozic. Člověk přijde a řekne, hele, jsem dlouho CFO, chtěl bych být CEO, tak mu musíš zreálnit vůbec tu představu, co to znamená. Jo, přijde 11-letý kluk a řekne, chci na olympiádu, super, tak si pojďme říct, co to znamená. Já si myslím, a to souvisí trošku s tou aspirací nebo s tou schopností aspirace. Jestli někdo chce být olympionik, tak by se měl u mě tak začít chovat. A když se někdo ve 12 začne chovat jako olympionik, že si jako vyvěsí tu vlaječku, dá si ty kruhy někam, jo, začne vlastně spát, začne jíst jako olympionik, jo, tak to je ten začátek. Takže já si myslím, že jako zreálnění vlastně čeká každého, kdo mě osloví, protože mu potřebuju, a to je to zrcadlo, že hele, seš takovej, tvé cíle jsou takové a tady si pojďme nadefinovat ten rozdíl a na něm pojďme zamakat.
2: Jirko, jsi od roku 1999 jako sparring partner top manažerů i sportovců, bavíme se o tom. Co bys dnes udělal jinak, kdybys mohl po těch 25 letech práce? Nebo 26 letech?
3: Tak já získám tím čas, že ty sportovci jsou pro mě fakturačně řečeno tak 5-10%, protože těch manažerů prostě je daleko víc za tu kariéru. A co bych udělal jinak? Já jsem ve své kariéře prohrál dva souboje zatím velké, které mě hodně mrzí. Byli jsme hodně blízko v určitých letech dostat emoční výchovu do škol. Já jsem udělal vlastně takové kolečko po České republice, mám proškolených přes 4000 pedagogů, které jsem učil emoční výchovu a snažili jsme se vlastně emoční výchovu dostat do rozvrhu, protože si myslím, že vlastně o psychice, o emocích se neučíme a naopak by bylo fajn vedle výtvarky a tělesné výchovy mít třeba i tu emoční výchovu. Takže tam bych asi něco udělal jinak, aby se mi to třeba povedlo, tu emoční výchovu dostat do škol. A vůči sobě, no byl bych na sebe přísnější, no. Mám příliš takového období, že si to užívám a možná jsem jako asi nevytěžil všechny příležitosti, které jsem měl.
1: Být na sebe přísnější, říká Jiří Kastner, host dnešního Sejdeme se na Freši, ale to je úplný závěr dnešního dílu. Kdo chce vlastně expedici na kopec, ví, kde tě hledat.
3: Děkuju, jsem připravený, buďte taky.
2: Měj se pěkně, ať se daří, ahoj.
1: Ahoj.
3: Díky za pozvání, díky.
0: Sejdeme se na Freši.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Fresh Rádio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: I like the party, everybody dance.
1: Ondro, prosím tě, ani jsme se nenadáli a máme tady další pondělí, je tady další Extázy Music Chart a ty jsi celý takový ještě rozvolněný.
0: Já jsem rozvolněný a opálený, máme třetí srpnový den roku 2026, je to pondělí první, tedy v srpnu, jo, ať se do toho, já už jsem se do toho zamotal, to už je úplně.
1: Tuším, že 32. týden, ale nechci teď jako...
0: Nekecej, ty jsi zase objednával nějaké věci a tam to jde podle týdnu, že jo, no.
1: Tak dám si jako poznámky, že objednávka 32. týden, víš?
0: Já tak doslova a do písmene s jazykem u kolen dorazil do studia po týdenním, já ti nevím, jestli to bylo volno, spíše bych tomu řekl exkurze, taky trošku nabrání nějakých nových informací, ano. Získání nových kontaktů. A
1: jak se tomu říká ta, že podle toho potom třeba, ježíš, no ty mi to vypadlo, no. Víš, si dáš ten vstup a nemáš to úplně připravené a teď nemám to slovo. No, že se tím...
0: Učíš, školíš.
1: Blízko, ale víš, co myslím.
0: Zdokonaluješ.
1: No, to si ale pořád v tom učení, ale spíš taková vize, jako...
0: No, vizionář,
1: jak to může vypadat, že to je taková, no. Že to podle toho
0: inspirace,
1: dělá.
0: Inspirace.
1: Jako, no, tak vidíte.
0: Ta je tady za mnou úspěšně. I za mými kolegy vyrazili jsme, asi to o tom všichni víte, jako každý rok na ostrov Ibiza, podívat se, jak se to dělá ve světě, co je aktuální, kam půjde hudební trend elektronické hudby v následujícím roce, kdo dotáhne, kdo táhne a víš co, my už táhneme rovnou na 20, protože to je smyslem naší hitparády a na té 20 je člověk zrovna, který táhne.
1: Ten táhne, ten jakoby určuje teď jakoby, nebo hraje hodně energeticky.
0: A nemluvíme o těch featurinzích tracku Waterfalls, které mají na svědomí Sam Harper a Bobby Harvey, ale mluvíme o člověku, který je schopen například i z kouřového alarmu, poslední jeho video, kdy se mu na hotelu spustil alarm na kouř.
1: A?
0: On si ho normálně nahrál, trošku ho resamploval, dal mu jinou tóninu a na Tomorrowlandu tohoto alarmu udělal nový track.
1: No podívejme.
0: A o kom to mluvíme?
1: James Hype přece.
2: Místo 20.
0: Tady ho máme. I on má svůj hosting na Ibize. Každý pátek mimochodem.

0: Tak rychlý song, že vždycky tak rychle skončí, člověče. Jeden z mála, který sotva nedošáhne na dvojku, jako dvouminutovku. Samozřejmě v této rádiové verzi.
1: Je to tak James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey a Waterfalls alias Vodopáry. Na 19. se budeme loučit, ale jenom tak jako částečně.
0: Jo, ty narážíš na to, že je před náma song španělský znící, tuším.
1: Jo, už jsme teda jako tady, jo, tak se to jo. Tak jako dáme všecko. No. Je na něm Alvaro Soler, společně zavíný a v něm se jako zpívá Adios.
0: Adios.
1: To jsme si dali my včera.
0: Což teda. My samozřejmě ale jakoby neříkáme, my jsme teprve na začátku.
1: My jsme Ola. Ola.
0: Ola?
1: Jako ahoj, no jako čau. Adios. Adios. Adios.

0: Devatnáctka za námi.
1: A před námi 18, že jo? Říkám to správně?
0: Já jsem tušil, že budeš vědět, jak to pořadí jako má být, no.
1: Ach, jo, já jsem tak rád, že mě někdo pochválí. Dobrá tedy, adios amigos, je to tady, myslím si, že celý dnešní den takhle jako postupně rozdáváme. Marek v celém odpolední, jako říkal, své zážitky, tedy zibizy. Pokud vy máte třeba nějakou otázku, klidně hudební, klidně relaxační, protože to je jaká kombinace, jo? Pozor. Já to říkal celou dovolenou, pánové, já tady nejezdím pařit, jo, víš, jak je to se mnou se sadovkářem, jo, já se tam jdu podívat, koukám na světla, koukám na DJ, koukám na nejnovější trendy, ale taky za tou přírodou tam jezdím, jo.
0: Aha, jo.
1: Nebudu říkat, jestli za faunou nebo za florou, jo, nebudem to rozdělat, prostě za přírodou.
0: Jaká byla voda?
1: Člověče mokrá až na dno, jako bych
0: ne, myslím si, jako, jestli tam je jako teplá, studená, slaná. Kolem ostrá. Slaná, ano, to by mohlo taky být. A více slaná nebo méně, jako, jak to hodnotíš?
1: Příjemně.
0: Příjemně.
1: S vodou, jako vždy, jsou místa, kde jsou takové VIP pláže, kde to jako není moc živé. Tam jsme se taky zajeli, protože jsou potom ty profláknuté místa, kde je hlava na hlavě.
0: Jo.
1: A když víš, kudy kam, tak se vyhneš všem lidem a máš to úplně na pohodu.
0: Takové ty, ano, myslíš takové ty přírodní jako nějaké pláže, které tam, jako tam jak, třeba mají špatný, horší přístup. Tak
1: mají velmi špatný přístup. Nejsou moc označené. A třeba jsme si byli na jedné pláži, která je dohledem na vilu, kde bydlí David Guetta.
0: Oh.
1: Protože takhle jako 3, 4, možná 5 let zpátky, já ti nevím, už jako to už jsem tam byl hodněkrát, jsem se přímo podívat na tu vilu, kde tenhle ten člověk, který mimochodem získal minulý týden oficiálně to, že bude mít tu svoji tlapu hvězdu.
0: Jo, to jsem četl, a dokonce v Hollywoodu, ale co on natočil, přemýšlím teda.
1: Jo, tak... Tak on toho natočil nejvíc možná ze všech.
0: Jako. Jo, já jsem myslel, že to jako patří hercům trošku.
1: Ne, člověče, i producení tam jsou všichni, no jasně. Ale, a třeba něco natočí ještě. Ale takhle jsem se tam jako s klukama říkám, tak kleci, chcete vidět, kde ten Guetta bydlí? Jo, jasně, tak jeď, no tak tam jedeme. A teď to je taková čtvrť, bych řekl, u moře. Nemoc známa, tedy jakoby daleko od běžné civilizace, od těch velkých míst. A přijedeš tam a tak říkám, a teď pojedeme doprava a uvidíme a tam normálně závory. A borec nám otevřel tu závoru z dálky, viděl, jak přijíždí nějaké auto a jako vyměkl jsem, ne, otočil jsem se, když jsme zpátky. Normálně, říkám, jasně. Hoši,
0: jako, že je to nějaká jak se říká,
1: ano, velmi prominentní čtvrt velmi,
0: která už je jakoby i takhle hlídá. No, no.
1: Tak jako asi... nevím, co bych mu říkal, měli jsme tam je takového malého Peugeotka, který, když si vezmeš to složení, já, Marek Urbanec, Aleš Bruna, ještě jeden kolega, co je taky tak váhový jako v té XL kategorii, tak to auto mělo jako problém vůbec rozjet, jo. A co já bych mu jako řekl, by otevřel dveře, hello, you're going to the cafe with David.
0: A tak kdybyste,
1: to by tam asi nesežral.
0: Ale tak to jste vypadali jako v Saxáně ti tři králové v tom, no, ale, v té pětistovce.
1: No, ale
0: a kdybyste
1: čtyři,
0: měli,
1: no.
0: No, a kdybyste měli ty čepice, možná by vás pustili, že jdete posvětit tam nějakou vilu.
1: A nebo už by nás nepustili nikdy. No nic, no. Takže sice jsme měli style, ale rozhodně to neměl Aperture a rozhodně tam nebyl Harry s námi. Takže Harry Styles, Aperture, to je 18. Ale byli jsme na pláži, na které šlo vidět na ten dům.

0: Ondro, Harry Styles s tímhletem songem se zase vrátil tak nějak do hit parády, někde zmizel a teď je zase zpět.
1: Ano, může takhle kolovat a cyklovat, když se mrkneme na to, kolikrát za ten uplynulý týden zahrál, tak prostě jo, párkrát jako... ho někdo nasadil, párkrát se to zahrálo samo. No, hold, co už, je to oblíbená věc.
0: Ale pro mě je taková smutná nějak. Jako, já jsem nestudoval, o čem zpívá vůbec, ale...
1: O Aperture.
0: Ale prostě působí na mě tak nějak jako pomalu. No,
1: no další záležitost, která je na 17, taky nebude úplně ta z nejrychlejších na svědomí, má Francis Mercier a má tam taky Wyclefa a Kalou a track, který se jmenuje Take Me Home. Mm. Když jsme u toho domova, kam ty vlastně zase jako na druhou stranu se chystáš na dovolenou?
0: No tak mě už to jakoby, pozor, mě už to jako
1: utíká,
0: no, to já už odjíždím v sobotu. Mm-hmm. A jdu do Chorvatska, já už jsem to myslím zmiňoval, zase s dětmi, zatím kam, podle mě je taková nejlepší jako
1: jaká
0: destinace.
1: Lokace? Jaká lokace?
0: Do Brely, a teď jsem to prozradil, do, a mě tam bude někdo toho, ne? Tam,
1: Umbrella?
0: Určitě tam nějaké Čechy potkám, že jo. Brela? To je hned na začátku Makarské riviéry. To jak máš, jestli jsi to někdy jako zahlíd tu takovou tu slavnou fotku nebo video, jak přijíždíš před tou Makarskou, je ta tabule Makarská riviéra u těch svodidel.
1: Tak přímo to pod tou tabulí.
0: Tak skoro pod tou tabulí začíná Brela, která se táhne právě směrem k Bašce a potom Makarské. Místo 7.

0: track s názvem Metallic Lips a i tohle podtrhuje to, co poslední dobou rezonuje těmi elektronickými hudebními styly, a to, že všude dominuje styl, který si říká Afrohouse, anebo taky velmi často naopak hardstyle. Mimochodem posloucháte
1: Extáze Music Chart.
0: Hit parádu, která je tady každé pondělí mezi 17. a 19. v repríze v neděli mezi 15. a 17. A Dale, co ty říkáš takhle na zrba? Líbí se ti jeho progres, jak se za poslední dva roky vyvinul, kam to šlape, jak mu to jde, to producentství?
2: Tak každá jeho skladba, kterou tady máme v extázi, si myslím, že stojí za to, je velmi dobrá, ale zároveň on prostě si drží ten svůj styl a je to pořád v té jeho melodii, no.
0: Vsadil na jednu kartu, zatím mu to vychází, i když jsou tam jasné změny, jo, ale ten podpis je
2: přidává,
0: znát.
2: Přidává, ale vždycky, ono, jakoby hodně u těch producentů to bývá, vždycky nějaká vlna několika třeba období nebo let, kdy ho prostě rozežnáš a potom třeba udělá tlustou čáru a změní to.
0: Řekl bych, že i 15. track, který je tady za chvíli v naší hitparádě na Fresh Radio, Take Me Back od Kaiga, velmi dobře poznáte, no a my už si ho za pár okamžiků dáme.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Místo 15.

0: Take Me Back, Kygo, 15. pro tento týden hitparády Extáze Music Chart a my jsme rádi, že je Kygo jeden z interpretů, kterého hrajeme.
1: Ano, my jsme taky, Ondro, minulý týden, když jsi tady teda nebyl a měl jsem tady s kolegou Patrikem, alias DJ Hlavkusem, tak jsme si u tohohle songu tak trošku jako říkali, že tam slyšíme inspiraci od Avicii.
0: Je to tam, naprostá inspirace Avicii. I to je takový znak v elektronické hudbě, že aktuální DJs nějakým způsobem vždycky Aviciimu vzdávají hold, říkají, že to byl opravdu největší talent elektronické nebo pop elektronické hudební scény. Neříkám, že ne, určitě. Mně se líbil asi stejně pořád nejvíc My Feeling For You, jeden úplně z jeho prvních tracků.
1: Ano.
0: Ten mě strašně moc bavil. A tady je Kygo jasně inspirovan. Nemám proti tomu vůbec nic. Další dvojice, která je ovšem před námi a tentokrát je na 14, jsou MK a Clementine Douglas. A i MK byl teď na zmiňovaném ostrově. V pátek byl hostem toho nejdražšího DJ na světě, čili
1: Kelvina asi.
0: Kelvina Harris, je to tak. Ten dokonce, jako snad možná jediný DJ na Ibize, má hosting v jednom klubu dvakrát týdně. Myslím, že úterý a pátek to je.
1: Jo, takhle, že obvykle jenom jednou.
0: Jednou za týden si tam jdou všichni zahrát, dvakrát.
1: A on to udělá dvakrát.
0: On to udělá dvakrát. Takový zájem o něj je, takovou hvězdu nám letos přivezli do Ostravy. No, tak potom, Bookeři Beats for Love.
1: A potom se není čemu divit, že v létě jakoby nemá čas nikde jinde moc, jakoby má minimálně ale minus dva dny.
0: Tak jako na druhou stranu, páteček je páteček, on se potom někam přiletí na sobotu a úterý, to se jako tech festiáků úterý tolik není, jo.
1: No.
0: To taky je další záležitost, když si na té runway u té Ibizy tam vidíš těch private jetů, jeden vedle druhého tam stojí jak taxíky normálně, rozumíš? A to si tak jenom říkáš, jo, tak tímhle přiletěl tenhle, tím zase onen, pak zase tamten a jenom tak koukáš a říkáš si, kdo asi je tady v tom černém, kdo je tady v tom bílém, kdo je v tom stříbrném a můžeš si jenom typovat. A my typujeme na 14. dvojici, která se jmenuje
1: MK a Clementine Douglas.
0: Come find me. A věc, která má našlápnuto a baví nás.

0: Pokračujeme v hitparádě Extáze Music Charts za ten vydání 3. srpna roku 2026 a než si prozradíme, kdo je na 13, tak začnu otázkou na mého kolegu Dejla. Zavři oči, brouku, a jaký track se ti vybaví, když si představíš 3 následující indicie? Sociální sítě, jsem frajer, dám to jako hudbu.
1: Tak myslím si, že narážíš na tak velmi song, který už je tak víc jak 10 let starý.
0: Ano.
1: A nějakým nedopatřením se začal používat v krátkém videu.
0: Tak to nedopatření jsou ty sociální sítě.
1: Ale vůbec nevím, kdo ho prostě vybral, zvolil. Muž střední.
0: Už můžeš otevřít oči, počkej, jak se ti mluví, jo.
1: Muž středního věku, nebo si jde užít jakoby na party a zamyslí se a užívá si ten tanec.
0: Jo, a je to, řekni ten název.
1: A je to Turn the Light.
2: Místo 13.
0: Chato featuring John.

0: Ondro, když jsem měl mít zavřené ty oči a měl jsem uhadnout ty tvé indice, tak teď jsem opravdu ty oči na chvilku zavřel a viděl jsem ty čtyři muže, kteří minulý týden takhle asi pařili na té Ibice, co? Nebylo to tam tak trošku?
1: Možná 34 bych řekl.
0: 34?
1: A jeden je potom vozil a řídil.
0: No tak to je osud, no. Tak
1: který to asi mohl být?
0: Minimálně jste se mohli prostřídat, víš, jako každý den jeden řídit, jo. Ono by to by tak vyšlo pomalu.
1: No tak ale zbytečně by
0: to. A někoho dvakrát, no.
1: Tak jako nevadí. Já řídím rád, vozidlo bylo psáno celou dobu pro nájmu, taky pouze na mě, takže no, co jako mi zbývalo?
0: Vody pojistky. Tak aspoň vodu z bazénu si mohl vypít, ne? Tak.
1: O to ne, my jako máme na druhou stranu kolegu, který...
0: No co se, když teda jakoby nemůžeš se jakoby ovlažit těmi lehkými třeba alkoholickými drinky, tak používal jsi nějaké nealko drinky, které jakoby měly tu opozit těch alkoholických, jako, jak třeba ne Cuba Libre není, ale taková ta nejznámější.
1: Jakože jako, Cuba Libre bez
0: ne,
1: Kuby.
0: Ne, no bez Kuby, ale já jsem myslel takové to...
1: Mojito třeba.
0: Mojito.
1: Ale Mojito jsme měli na západu slunce, který jsme trefili hned druhý večer, který jsme dorazili, nebo první, který jsme tam byli, my jsme totiž přiletěli v noci v neděli, že jo?
0: A počkej, jinak nebyl západ slunce?
1: No tak jenom říkám, jako, první, tak to jdeš na území legendárního Café Mambu a Café Del Mar a tam jsme si dali mojítko, jak říkal Marek, nejlepší mojítko, které kdy v Evropě pil.
0: No jo, vlastně na té druhé straně toho západu tolik nevidíš do toho moře.
1: No, tam to bylo jako super, takže mojítko ano. Potom, když si v těch klubech jako napřímo ono jako ta česká strategie, já jsem si připadal s klukama, nebo kluci si připadali, jako kdyby se vrátili do puberty, protože byly takové ty, že jo, párty, kdy si šel do nejmenovaných super hypermarketů, nakopal si do sebe, co šlo, a na oné akci, v oném klubu, třeba na Storolní ulici, už si vzal potom jeden, dva drinky a bylo vymalováno. Jakým způsobem to jedeš na Ibize, protože nebudeme si nalhávat, objednat si tam zrovna třeba 3 Cuba Libre a jednu kolu pro toho nepíce, hned si o 100 euro chučí, když to třeba takový kolega Marek ještě rozlije, to byla jeho specialita, tak měl zkažený večer, ale my jsme ho rozesmívali, takže Marku, z toho si nic nedělej, to se ti může stát, ale u nás teda určitě ne.
2: Místo 12.
1: Tady máme další hovorce, který okupuje jeden z klubů každý pátek.
0: A společně s ním taky Borkyně.
1: Thousand Eye, track Favor, a ten borec je Fisher, ten bývá v Univerzu každý pátek. Podívejme.
0: Teď jsem se chtěl zeptat.

0: Thousand Eye Favor a společně s nimi Fisher, nebo s ní teda.
1: S ní, no. To jsou sousedé z Austrálie, přesně řečeno.
0: Chodí spolu na ryby teda?
1: To nevím úplně, ale říkal si, že každý zase týden na Ibice, tak to asi nelítá domů, jakoby úplně. Ani tím private.
0: Já si myslím, že zrovna ta jeho největší obyvatelská část je tady Evropa.
1: Evropa
0: asi, možná někdy možná Amerika taky, jo, ale na druhou stranu zase teďkom Airbus, jo, nebudem dělat se komu, ale představili, že ta 350, tuším, už
1: nevím,
0: vládne.
1: Nevím, 24 hodin, člověk.
0: 24 hodin, takže z Austrálie to přeletí přímo do Toulouse, letěli do Francie, si nekecám, což je továrna, že jo.
1: Tam je továrna.
0: A zvládli to, jako, to, no. Vidíš to.
1: Trošku spocení, rezervička prý, nad oceánem už se rozblikala, ale
0: hladové oko.
1: Ale dobře foukalo, tak to došlo.
0: Takže my jim teda jako chlapcům a děvčatům z toho vzdušného autobusu jako gratulujeme a náš úkol je jednoznačný, jednoduchý a jsme za něj velmi rádi. Nebudeme diskutovat o tom, jestli tady jakoby Fisher lítá každý týden domů do Austrálie, ale budeme diskutovat o tom, kdo je na 11. A co si chtěl říct? Ale no, řekni to ještě.
1: No, že ten, kdo je na 11, chce být jednička nebo něco takového.
0: Be the one?
1: No.
0: Je to možné. Kind of Music, SG Lewis a Adam Port. Be the one. Tady je máme. Uzavíráme tím druhou desítku, takže vítěz druhé desítky Hitparády Extraze Music Chart pro tento týden je tohleto se skupením. No a my za chvíli mrkneme na novinky.

0: Jedenáctka už je taky minulostí. Kaine Music. Ale žádná muzika, jako takhle jsme to nemysleli. Je to jeden z těch interpretů. SG Lewis, Adam Port a track Be The One. Před námi je ta nejoblíbenější část hitparády pro někoho třeba ta, ve které vidí nejvíc zajímavostí. A pro nás to jsou prostě tři novinky.
1: A první z nich, kterou jsme vybrali, je Bob Sinclair společně s Bash. A single, který ještě tady pořád klukům zní v uších, Tequila a Ibiza.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
12: Oslavit výročí svatby stylově?
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
14: Extáze Music Chart. Novinky.

0: Extáze Music Chart. Turda a Dale.
1: Druhá novinka za námi pro tento týden, tam jsou slavní D.O.D. a Izzy Bizu. Pamatuju si poprvé, když tuhletu zpěvačku jsme ji nasazovali, už nevím v jakém featuringu s nějakým, jak jinak než pop tanečním trackem, a málem jsme si u toho zamotali jazyk. Tentokrát je už, to říkáme, naprosto v pohodě. Izzy Bizu, D.O.D. a track, který o bezpečnosti.
2: You're careful, myslíš.
1: A nepleťte si to s tím obchoďákem, jo?
2: No to je trochu jinak, to je jiné slovo a to byla pro dnešek druhá novinka, jestli se nepletu, Ondro.
1: Byla to druhá novinka, ano.
2: Já už vidím, jako, co máme na třetí připravené a tam pokud by někdo, když jsme u té Ibici, ještě to pořád to téma máme, tak teď vlastně, co je srpen, červen, srpen?
1: Tak bývá po červenci.
2: Tak celý srpen v neděli jsou právě, tahle ta partička zabukována Ušuaj.
1: Ušuhaje jsou, jo?
2: Ano.
1: Tak všichni šohajové, co přijeli ze Švédska, budou tušit, že se bavíme o Likely, ale hlavně taky o Swedish House Mafii, která udělala track s názvem Happiness is so sad. No, jak tohle to jako štěstí je smutné? Vůbec.
0: Extáze Music Chart, novinka!

0: Já nevím jak vy, ale my se tady s kolegou Dalem rozplýváme nad tou melodií. Tohle jsou nový Swedish House Mafia, Likely, Happiness is so sad a za nás to bude rozhodně hit. Protože ta melodie je opravdu podmanivá. Track má 3 minuty 50 a než 4 skončí, tak my jsme opravdu hledali, jestli to není nějaká vykrádačka, ale ne. A píše se o tom, že to, že nám to něco připomíná, je možná tím, že na melodii a struktuře skladby pracovali Max Martin a Oscar Holter. A to jsou prý jedni z nejúspěšnějších popových producentů planety, kteří udělali například Blinding by the Lights od Weekenda. A ten vokál od Likely Lee. No comment. Za nás 5 z 5, co, Dale?
1: No já myslím si, že dobrý.
0: Počkej, dobrý je za 3.
2: Stáze Music Chart.
1: Výborný ten.
0: Výborný, ano, jedna plus plus.
1: Jinak Max Martin je prakticky za každým 10. trackem má na svědomí, podle mě.
0: To je taková šedá eminence, možná nejenom popové, ale pop elektronické scény.
1: Počítám, že tam nějací backstreetí a takový, všechno to tam padlo, no.
0: To víš, tak třeba mu zkusíme napsat, jestli by nám dvěma neudělal nějaký track.
1: A víš co? To by ale taky, podle mě by to byl taky hit, protože právě by to udělal.
0: No, jo, ale už si rozbil prasátko. Myslím si, že spolupráce s ním bude velmi, velmi, velmi působivá, ale taky hodně drahá. Zpátky do bodované části hitparády. My ty body rozdáváme jenom tak jako hlavně k úsměvu, ale první desítka top 10 je pro pondělí 3. srpna napsána a ten podpis s číslem 10 má na svědomí
1: Felix Jen společně se zpěvačkou Cascade nebo Kaskádou po česky a single je Boy, You Turn Me.
2: Místo 10.

0: Oldschoolovka v novém kabátě, nebo v novém kabátu, říkejte tomu, jak chcete. Upside down.
1: Jinak jakoby nový název Boy You Turn Me, že jo? To je vlastně jenom posunutý.
0: Dovětek, upside down, Boy You Turn Me.
1: A je to hotový. 2026.
0: A nemusíš, jaké pak, co pak, prostě uděláš věc, která je ověřená, která funguje. Dáš tomu trochu tamtoho, trochu onohlého. Bum, prásk a boduje to i u nás v hitparádě. Ale jo, já jsem i pro zpívané věci. A když jsme u zpívánek...
1: A co dál?
0: Tak na 9. místě.
1: Co dal? A další, ne?
0: Another.
1: No,
0: další.
1: No, další, no. Co dal?
0: Talk to you. Budeme ti jako vykládat. Poslední party, kterou jsme tedy na Ibize navštívili, tak ta byla v tom nejlegendárnější z legendárních klubů Pača. Tam to všechno vlastně vzniklo. Ten to naformoval do současné podoby ten ostrov. A byli jsme na Rogeru Sanchezovi, Flower Power, a hráli tohle.
2: Místo 9.
0: Talk to you. Another... Featuring 54 Ultra. A byla to řádná hodina zpěvu. To vám tady můžu podepsat.

0: Dnešní hitparáda Extáze Music Chart je stále v tom rytmu Ibizy, která kopíruje rytmus Fresh Rádia. Asi nás často poslouchají. Dobře, tak se zasmějte třeba i na hlas, nevadí. Ale myslím si, že tady jako rozhodně se nemáme za to stydět a i kolega, náš hudební ředitel Aleš Bruna, si vždycky jenom tak potutelně usmíval, řekl, tohle už taky hrajeme 2 měsíce, tohle jsme hráli jako první, nasadili jsme to, jsme fresh.
1: Ondro, a u tady toho songu, který dohrál, tedy Another, tak prostě v něm cítím to oldschoolové, ale má to prostě ten...
0: Moderní sound.
1: Ano, moderní sound a další skladba, která nás čeká, je nejiná jakobyho stylu, jakoby.
0: A tahle ta skladba, o které hovoříš a je tedy zhodně featuring, protože tam hraje nebo zpívá French Montana, podílel se na ní Aidan Martin a hlavní tedy dva protagonisté David Guetta a Hugo. Řekněme to správně.
1: Slyšel jsi to tam, že vím?
0: Hugo.
1: On často v těch setech má takové to Hugo.
0: Ano, tak... Tohle to už ovládá ostrov Ibiza a vůbec spojení dvou pánů Hugo a David Guetta, to jsou prostě v současné době asi dvě nejvytíženější nebo nejdražší jména na ostrově, tady společně s Calvinem Harrisem, to jsou bezkonkurenčně 3 nejdražší party a řadit se k němu může tedy ten největší oldschooler všech oldschoolerů na světě, tím je Karl Cox.
1: No,
0: tak tohle ta čtveřička, to jsou ty nejvýhlavenější jména. A nám tedy, když jsme teda jako, nechceme se chlubit, ale my jsme tam měli hlavně kvůli jedné záležitosti, kdy poprvé v historii světa, a možná vlastně i naposled.
1: Jo, bude. To právě jsem, jestli to budou opakovat, nebo to bylo
0: nikdo
1: zatím.
0: Nikdo neví.
1: Zatím
0: nikdo
1: jako
0: se nevyjádřil, ale asi to chtějí pánové zachovat jakoby v té exkluzivitě. Tak hráli spolu B2B set, to znamená 2 a 2 tracky proti sobě, pánové. Vážení pánové, Karl Cox a David Guetta. Karl Cox měl narozeniny, tuším, že 64, bylo to ve středu, v pondělí, nebo respektive v noci z neděle na pondělí, byla party v klubu, který se jmenuje Universe, alias Vesmír, a četlo se k tomu, hlavně tady jako česká fora se vyjadřovali, takže se potkávají 2 světy, jeden komerční, no vůbec, jako David přihrál takové to své druhé já.
1: On přepil switch, no takový.
0: Přepil switch a vůbec se tady s tím nemazl. Vtipný okamžik, teďkom jako nesmí to znít rasisticky, jo, jako vůbec to tak nechápejte, jo. Ale jsme v tom klubu, mimochodem Universe je největší klub na světě. Ano.
1: Jako co se kapacity týče.
0: Co se kapacity týče. A teď jsem zapomněl samozřejmě název, jak se jmenoval předtím. Nespomenu si, no, teďkom. No. Privilež, ano, privilež. Je to přestavený privilež a tam je kapacita přes 12 000 lidí a to si připadáš jako prostě ve velké sportovní hale a potkají se tam tihleti dva pánové, dávají tomu čočku a teď jako je pozorujeme a na konci toho se tu jako Aleš, nebo na konci polovině se to říká, ty, ale on to hraje furt ten Guetta. Jo, a říkám, proč? Jako, protože ještě podotknu, že za nimi jede letková projekce, kde jsou i oni a jede to v černobíle, jo, jako velmi často v černobíle, aby to nebylo takové jakoby kýčovité v barvách. A říkám, Aleši, kde jsi na to přišel? Jako, že hrajem, no toho Karla Cox se tam není moc vidět, no tak ale to je černý, že jo. Takže šel vidět ten jeho krásný bílý úsměv s tou mezerou.
1: Takže tam byla trošku chyba osvětlovačů možná.
0: No ne, tak ono
1: nebo potřeba jako, bílé pozadí.
0: Ne, ale že slepý. Ale teď jdeme k tomu featuringu Hugo a David Guetta a věc, která ovládá celou Evropu.

0: ospívané osmé místo Shine On Me Baby a hlavní dva interpreti tohoto tracku Geta a Hugo. Sedmička
1: KTB společně Jax Jonesem a single, který nazvali Last Day of Summer. Což a ještě jako nehrozí.
0: To ještě nehrozí, to bude tuším 20. Že jo, toho září.
1: Úplně přesně, no 20.
0: No 21. už je první podzimní, že jo, takže 20. září.
1: A ty tam se to láme, pozor, podzim je trošku jinak, tam je to 23, 24, myslím.
0: Nekecej.
1: Tam je to,
0: no prostě
1: tam,
0: je to někdy.
1: Tam si to pamatuju, že všechny tři, pod, jako jaro, pod, to léto, zima je kolem 20, 21, že, tam se to láme v noci. Ale podzim je až 23 a 24, člověče. Nevím, proč je delší. Tak aby to léto bylo delší asi.
0: Dobře ty. Tohle to bude rychlovka. Jax Jones se nám představil
2: místo sedmé.
0: Opravdu.

0: Já si tedy, Ondro, nepamatuju, že by Jack Jones měl nějaký drum and bassový hit.
1: A právě proto jsem to tak schválně uváděl, že tentokrát se nám představí v pořádné řežbě, ale v dnešní době jako chození napříč styly. Kdysi bys jako za to byl odsuzován a dneska si naopak jako producent a DJ odsuzován, když jakoby nejsi multikulty, že jo? No. Takže naopak si oslavován, když jako umíš přejít ze stylu do stylu, umíš switchnout to své já a hlavně i přesto tam jde poznat tvůj podpis. No, když to budeme podepisovat, tak dnes po druhé. Ne. To je za mě hit roku, 100%, nemůžu si pomoct. Interpret, který vnesl do světa taneční hudby čerstvý vzduch, uměl se odpíchnout od aktuálního hudebního trendu, spojil se s hvězdou Ultranate a tenhle ten track, já ho viděl hned jako potom že jo, Release Me, tak to je ten vůbec druhý, možná první už v této době ten nejvirálnější. Jak se jmenuje? Řekni to.
0: Počkej, co?
1: No jak se to jmenuje?
0: Ten, co teď bude, no. Jakože ten pohybovat
1: se na slunce? No, jistě, no.
0: Moving to the sun.
2: Místo

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Extáze Music Chart.
8: Místo páté!

0: Cítil jsi to? Nejle, cítil jsi to?
1: Někdo přišel? Nebo co?
0: No tak přišel, jako bude tady mluvit a všichni možná cítí i v hlavku se, protože ne, že by smrděl, to ne, ale ne, vždycky přijde ta dobrá nálada.
2: Už jsem se chtěl mluvit, že je venku horko, že za to nemůžu.
1: Ne, naopak, jako podle mě má nový parfém. Minulý týden, minulý týden jsem tady vlastně řešil, že jsem stál na Ondrovém místě.
0: A hlavku za mě zaskakoval, tím tomu děkuji.
1: Ano, ten byl zase na mojem místě a já jsem tam celou hitparádu, když jsem se naklonil více doleva, cítil parfém. Tak nevím, jestli tady Michaela rozlila sklenku, ale bylo to takové sladké, takže mi to na Patrika nesedělo, víš?
0: A když u toho rozlívání, no, mám takovou historku. Která jako zveřejníme.
1: Ne, tak já vím, že jsou lidé, kteří mají nadbytek peněz a třeba rozlijou i drahýho panáka. V klidu.
0: Jo, tak to ano, nebudeme to dál komentovat. Tímto zdravím Marka Urbance, který rozlívá 4 drinky po 100 euro, tak to tam vyleje po těch lidech a je to jeho největší zábava na Ibize. Pozdravte ho, 14 až 17, každý všední den na Fresh Radio Rychlá Rota. Ale důkaz je nekecaj.
1: No.
0: Ti, co to viděli, jsou kecaj.
1: Kecaj, no. Ano. Tak nekecaj, pustám kecaj a single Animal.

0: Blížíme se do finále a první tři medaile jsou před námi. Začneme tou bronzovou a tentokrát je vlastně dneska po druhé Drum & Bass v rámci hitparády Extáze Music Chart a 20 nejhranějších tracků minulého týdne.
1: Tak a hned na třetím místě, podívej se, Dramiky, zase, to, jako už jsou to starší, jako, je to starší single podle roku vydání. Ne, to je současnost absolutní. Prosím tě, to slovo, jméno toho nevím, kdo vymyslel.
0: Myslíš jako Jana Huse? Nebo Irach, po případě Chasen Status?
1: Ne, jak se ten single jmenuje, víš? Jako?
0: Disgruntled?
1: No.
0: Ty jsi to nechtěl přečíst, že?
1: Nechtěl.
0: Já to vím. Ale mě nejvíc baví ty featuringy, protože...
1: Jan Hus tam je.
0: J. Hus, jo. Prostě my mu říkáme Jan Hus, jako. Myslíš taky třeba, tady Hlavku se zapojíme, bude to nějaká upalovačka, tenhle ten track?
2: Já si myslím, že je dobře, že už se nedělají CDčka, to by si každý vypaloval potom.
0: Tak tady máme Irach, Jason Status a Jana Huse. Zdravíme na Kostnici.
3: Místo třetí.

0: To byl tedy Rytmus se vším všudy polámaný, zrychlený, byli tam Jason Status, J-Hus, Irach a Disgruntled. Co to vůbec znamená? Ví to někdo v překladu?
1: Jo, my jsme se o tom bavili minule, to je jako, že znechucený, jak máš takový ten výraz, když vidíš něco, co tě...
2: Fuj!
1: Jo, přesně.
0: Fuj, no to si dívat nebudu. Tak takové fujky, blujky, my tady žádné nemáme, maximálně tedy jako název.
3: Ano, my máme ale například v hitparádě třeba luxusní jako hlasitost. Jako.
0: Load Luxury na druhém místě jsou...
3: Luxusně nahlas, tak možná.
0: Jsou luxusně nahlas, ale jako chlapci, když jsme tady tak jako, zeptám se tady impertinentně, co vás tak jako naposledy, že jste se jako tedy tvářili disgruntled?
1: Já jsem dneska volal v práci klientce a ona měla jako tu uhytací melodii škvor, takže to, ještě že to rychle zvedla, za to musím pochválit.
0: Píši škvor, jo?
3: Tak, máš někdy jen
0: tak je to jiný hudební styl, ale zase jako...
1: No, jako já jiný, jako, je to její styl, ale jako já jsem to musel poslouchat.
0: No, no, tak to víš, no. A co, a počkej, když voláme tobě, tak slyšíme co?
1: Já jsem tam měl jednu dobu Despacito, jakože, protože to bylo zdarma.
0: A to jsi měl sebe triznu?
1: Tak pro lidi, co mi volali, já vím, že mi jednou volal kurýr, co mi ve spicu, a já jsem měl...
0: Nějak... A nechal jsi to dlouho zvonit, že?
1: Ano, a on mi říkal, že ještě by to poslouchal 10 vteřin a odjel by, takže pak jsem si to změnil.
0: Dobře, a jak jsi měl tedy dejlety nějaký naposledy disgruntled výraz?
3: No, to já mám tak co jako někdy co jak 15.
0: 15. jakože nízká výplata přijde?
3: No.
0: Jsi znechucen?
3: No,
0: tak, dobře.
3: Takže třeba.
0: Ještě, jako, že tady děláš zadarmo, nemáš víc čeho znechucený.
3: To právě, to vůbec jako nemůžeš potom nic říct, že?
0: No, 60 minut na hodinu.
3: No. Mám přesně tolik, co jsem očekával, víš jako.
0: No. One call away od Loud Luxury na druhém místě. A takhle nějak ten track začíná.
4: Místo druhé.

0: Už jdeme do finále.
1: Ale bylo to luxusně na nás teda teď jako.
0: Bylo to luxusně na nás, One Call Away, Low Luxury, druhé místo pro hitparádu s datem vydání 3. srpna roku 2026. Rádia, která se jmenuje Fresh Radio.
1: Jo, tak já už nemám jako...
0: No něco řekni ještě, si něco vymyslím.
1: Já jsem se chtěl ještě k tomu jako té hlasitosti něco. Jak si na tom poslední dobou jakoby máš pořád jako hrát hodně na hlas muziku, anebo už si tak trošičku jako ubíráš, aby ti nepískalo potom 3 dny v uších?
0: Aby by neučilo?
1: Ne, to nemá souvislost tady s tím, co ty chceš naznačit, myslím v uších.
0: Viděl jsem tričko jednoho kamaráda zvukaře, je to už tedy... nebudu říkat starší, je to zkušený zvukař, jezdí se Ždorbem, ale ne se Zerbem, ale s Mňágou a Ždorb. A on má na tričku takový nápis a je na něm vždy napsáno If it's too loud, you are too old. Takže ne, nahlas to rozhodně být nemůže, ale u nás je ten správný čas oznámit number one. Další DJ, který vystupoval na Ibize, na kterého jsme byli.
1: Ano, teď jeden z té mladší generace, která vládne tomu žebříčku světových DJů. Neříkám, že teda letos jednička, tuším, že ne, ale velmi, velmi populární DJ, který teď udělal jakoby zajímavé spojení tady v této skladbě. Za mě taková rocková věc.
0: Legenda.
1: Legenda s tanečním jakoby EDM DJem.
0: A je to spojení Martina Garrixe z YouTube.
1: A my jsme to natahovali, že?
0: Jo, natahovali jsme to. Fireflies, tak se jmenuje ten track a náš úkol pro tuto hodinu už je pouze jeden a jediný. Rozloučit se, popřát všem krásný poslech pořadu Move It, který je tady ve svém plném složení, možná ještě nafouknutějším. A příští týden vás pozvat na další hitparádu v pondělí po 17. případně repríza po 15. v neděli. Dejle, ty tu tedy nebudeš příští týden?
1: Příští týden se omlouvám teda, samozřejmě. A tou další, jak se ještě domluvíme, snad už se stihnu vrátit aspoň tady otočit na hitparádu Ecstasy Music Chart.
0: Užij si dovčího se svými dětmi a vy si užívejte léto.
1: Mějte se, ahoj.
2: Místo první!

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i...
0: Fresh Radio!
2: Dab FM anebo apka.

Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Yeah.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day. Watch me.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Už.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
17: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
18: Kdy už tam budem.
17: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
19: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Dobrý večer, je tady Radar.
1: Dobrý večer, je tady Radar.
0: A nasledanou, ne. Každopádně vy, pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, co to znamená, když je sudá neděle a je 9 hodin večer.
1: Ano, to znamená, že jsme tady opět my dva, tady až Smit Hlavkus a s náma i porce, velká porce rapových témat, jako jsou písně, alba, novinky, pomluvy a další věci, na které vy se můžete těšit.
0: Je to tak a co se týče třeba nové hudby, tak za poslední dva týdny se toho odehrálo docela dost, takže máme co hrát, ale jsou i novinky, co se týkají třeba událostí a myslím, že můžeme začít hned s jednou, protože Smek se stal dnes otcem. Gratulujeme.
1: Gratulujeme,
0: nevíme nic dále, ale dal na Instagram fotku té dětské ruky, jak má takový ten lístek, co dostaneš na ruku v porodnici. A takže víme, že se narodil dítě a...
1: Je to jeho?
0: Asi je, ano, jo. Když ho tam dal on.
1: Dobře.
0: A to je takhle vše, co zatím víme, ale tak hlavně, že se to podařilo a hodně štěstí a doufáme, že Smek se třeba trošku uklidní, když bude otcem.
1: Ano, gratulujeme určitě, doufáme, že je miminko zdravé a přesně tak, třeba to změní pohled na svět Smekovi a bude trošičku mírnější v těch vyjádřeních, které sem tam poustne, takže přejeme hodně štěstí, ať se daří a ať ta nová role otce je skvělá.
0: Ano,
1: je...
0: ať si užívá.
1: Ano.
0: A může chodit, vlastně mají toho pejska, toho pomeranského.
1: Mají dva, myslím, dokonce.
0: Dokonce, takže teďka může jezdit i s kočárkem, takže to bude parádní. A my s Meka si připomeneme i hudebně novinku z minulého týdne, si zopakujeme, se Cypressoundem, jmenuje se Čistý.
1: Jsme Radar.
2: Kámo, mně přijde, že oni se trochu tvářej, jako kdybych nebyl ten, kdo udělal první baseline čum v Československu.

0: v radaru na Fresh Radio píseň, kterou pokud jste použili Instagram Reelsy nebo TikTok v posledním asi měsíci, tak jste určitě slyšeli. Je to Kitsch Creek, jmenuje se to Good Genug a tohle je nová verze, protože tím, jak se ten track stal populární, tak původně čistě německý track, tak se tak vydali takový internacionální remix, na kterém je Skepta navíc.
1: Mm-hmm. Já jsem se tam vůbec nepostřehl, já jsem se to nějak nesoustředil a vůbec jsem to nepostřehl.
0: Jako podívo se tam celkem hodí, že je to hodně zajímavá kombinace.
1: Jo, já jsem pro takové experimentování.
0: Je to tak a ono, zase to trošku ten song dokáže posunout ještě dál a já jsem taky rád, když se stane prostě ve světě známý song, který bys normálně nečekal, když je německý nebo v nějakém jiném jazyce, takže i to je super. Ale teď se vrátíme zpátky do Česka, protože jeden z nejvýraznějších postav celkově české scény, nejenom prostě rapové, už to není ani úplně moc rapper, Kellyn, po roce superstar mimochodem, tak vydal i něco nového hudebního a je to vlastně EPčko s třemi tracky.
1: Ano, EP se jmenuje Toxic Love, jsou tam tracky Superstar, kde je na featu Dollar Prince, Pražský holky a Luana. Je to taková klasická jako Kellynovina, bych řekl, že tam není nic, co by nějakým způsobem vybočovalo a k ničemu z toho se jako nevracím, k nějakému tomu tracku. Vím, že jsme poslouchali v autě celé to EPčko, ale track s Dollar Prince je asi jako nejlepší z celého toho EPčka.
0: Ten je za mě určitě taky povedený. I Dollar Prince se tam hodí a celkově to má takový styl nultý hled takového toho R&Bčka a i ten Dollar prostě mu to sedí, tenhle beat, jo, když si dělal takové tracky. Takže za mě je to dobrá kombinace a jako neříkám,
1: a je to nečekaná kombinace hlavně, že?
0: Přesně, jako poslední, koho bych typoval, že si vezme Kellyn na feed. I když on měl předtím to EPčko, jak měl tu deluxe verzi Bieber Fever a tam taky měl Dan Zhuna na feedu, takže Kellyn se jako snaží být někdy trošku to refreshnout, že tam nemá pořád ty samé hosty dokola, jo, což je dobře.
1: Je to dobře, přesně tak, protože už mi to chybí, když že strašně často se stává, že nejsou žádné překvapivé feety a mi to trošku jako chybí, když si řeknu, tyjo, co, ten tam je? Tak to si jdu okamžitě poslechnout.
0: Místo toho je všude povinný feed od Luka Brasiho.
1: No, Luka Brasi, Petek a další, no, takže to mě vždycky potěší a je to takové fresh, je to fresh jako tady tohle rádio a vždycky si říkám, jak to bude znít a pak se daleko více těším na to, až si to pustím, ten track.
0: A pokud vás zajímá, jak to zní, tak tady to je Kellyn, Dollar Prince, track nazvaný Superstar.
1: Superstar mimochodem začíná už 2. září, dneska jsem viděl billboard.
0: Já jsem možná, nechtěl jsem říct, že se těším, jako ne, úplně zrovna se jako nějak moc netěším, ale zajímá mě to a asi se podívám.
1: Já se určitě podívám, na první díl si koupím košíčky, chlebíčky a dám si k tomu 3 litry kávy.
0: Jenom dva.
1: Jenom dva. Jsme rád.

0: bylo to v dubnu.
1: Bůh sud budhu.
0: Na nebi prostřenej ubrus, večeřeli na něm hvězdy, padaly jim od úst drobky. Pak jsem šel domů a usnul, story telling.
1: Sorry, nevím, co říkám, miliony vteřin utíkají, z peřin odlítám, skoro se tě dotýkám, budík nám po každý zboží plán. Stojím tam, na těch místech, kde se bojím

0: V Radaru na Fresh Radio tohle bylo trošku liričtější, jmenuje se to Jsou hvězdí, je to Ida na beatu a vokální vystoupení obstarali MC Gay a Hobson Clark, což je interpret, o kterém jsem teď zjistil, že s MC Gay už měl hodně, nebo hodně několik tracků, ale já jsem o něm slyšel poprvé, abych se přiznal.
1: Já už jsem na něho narazil při jednom YouTube videu, kde byli, myslím, že se to jmenovalo studio pokojovky, nebo prostor pokoj, bylo tam hodně prostě pokojových kytek a měli spolu track o tom, kde vyrůstali, kde chodili na vysokou, co je jejich hůl. A tam jsem ho zaregistroval poprvé a bylo to příjemné. Bylo to příjemné a je to takové zase trošičku něco jiného. A ty jsi říkal vlastně, že to je takové jako slam poetry, lehce.
0: Ano, no, trošku, on, tak Hobson Clark mi tak trošku připadá, jako kdyby si vzal Spirála, Spira Boys, ale stal by se s ní básník.
1: Jo, jo, je to zajímavé, vůbec mi to nevadí, není to nějaký jako boom bap a je to takové za mě fresh a doplňuje to takovou tu mezeru v tom rapu, kde ještě někdo jako chybí tak trošičku, takže za mě fajn a rád si poslechnu nějaké jeho další tracky.
0: Já určitě taky a je to prostě, já jsem rád, že se objevujou prostě někdo tam řekne tři slova za track, ale může to znít dobře, někdo se zaměřuje na ty texty, prostě jsem rád, že od všeho něco.
1: Ano.
0: Teď se podíváme na docela zajímavou novinku, my jsme ji poslouchali v autě při cestě na chatu, teď o víkendu a nechápali jsme nejdříve, proč má takové téma a jak vlastně vznikla. Je to kolaborace Pam Rabbit a Separa. Jmenuje se to Kletby a Separ, jak jsme to poprvé slyšeli, jak jsme si říkali, že tam Separ je jako strašně motivační, že je srdce bojovníka,
1: jo.
0: A jakože to zdělo na Separa až trošku moc. Ale pak jsme zjistili, proč to je. Protože je to track, který je úvodní skladba ze soundtracku k filmu, který se jmenuje
1: Bojovník.
0: Ano.
1: Jo, je to tak, no. My jsme to nevěděli a bylo to zajímavé ten poslech, protože říkali, proč tam furt říká to s tím bojovníkem, jako to nějak nesouvisí s tím trackem, jako vůbec ani s tím textem nějak, nebo co to má s tím společného. A pak vlastně jsme zjistili, že to je soundtrack k tomuto filmu, který už si myslím, že se vysílá dokonce, že už je premiéra. Zajímavé je, že se to natáčelo v Ostravě. Je tam dost scén právě z Ostravy. A já k tomu řeknu nějaké blížší info. Je to film Bojovník. 2 hodiny 3 minuty to bude mít, což je celkem dost. Je to český teda film.
0: To je
1: už vidím to hodnocení, nebudu vám to asi spoilerovat. Má to 53%.
0: To je zrovna takové hodnocení, které ti za stolik neřekne, protože není to prostě, asi víš, že to nebude nic excelentního, ale...
1: Jako takhle, já jsem viděl ukázky, jo, už podle těch ukázek jsem poznal, že to nebude nic excelentního, ale je to takový film, na který bych si klidně zašel, může tam být hodně kýčovitých momentů, které myslím si, že můžou být jako vtipné a bude to takové jako česky špatné vlastně a to je někdy dost zábavné, takže...
0: Je to tak a je se bude líbit, doufám, že tam budou určitě, je to o bojovníkovi,
1: ano.
0: Že tam budou takové jako dramatické momenty, které budou posouvat.
1: Že tam bude stínovat různě na různých místech.
0: Budou tam záběry při nějaké tvrdé hudbě, jak trénuje, takže asi jako, se na to podívám.
1: Jo, jako takový film tu nebyl ještě, myslím, jako z české produkce. Já můžu ho rychle říct takový trailer, o čem to vlastně je, si to lidi můžou představit. A co ještě vnímám jako plus, je, že do takových jako filmů už se přidává vlastně rap a rapová hudba, že se to stává jako součástí té kinematografie čím dál tím víc.
0: A mě zajímalo, hraje tam Jiří Langmajer v tom filmu?
1: Myslím si, že ne.
0: To je šílené.
1: Pavel Hofmeister alias Hof, býval mistrem Evropy a olympijským medailistou v boxu. Po letech mimo sportovní svět dostává nečekanou nabídku vrátit se do boje. Hozená rukavice, kterou zvedá, ale není boxerská. Se svým soupeřem se utká v MMA. Čekají ho nová pravidla, tvrdá příprava a protivník, který prověří jeho formu i charakter. Nejtěžší zápas ale nesvede v kleci. Bude se muset postavit hlavně sám sobě a zabojovat o ztracenou důvěru svých nejbližších.
0: Já jsem už věděl, jak si četl ten základ, že řekne, že tam bude to, že největší zápas bude muset svést sám se sebou, to bylo úplně jasné.
1: Je to prostě klasika a já bych na to šel.
0: Český roky.
1: Ano, ano, já bych na to šel, protože myslím, že to bude jako sranda.
0: Já taky asi bych se na to šel podívat a těším se na kulturní zážitek. Teď tady je ale úvodní píseň Pam Rabbit a Separ kletby.
1: Představujte si u toho, jak někdo stínuje, boxuje do prázdna. To vám dodá ten feeling. Jsme rád.

0: dva, život z tebou párty. Frekvence ve mně už nejdou mi na stavy. Drogy a ty jsou jediný.
1: Radar!
2: Radar Fresh Radio, tohle byl Loud One, Nobody Listen a Getro, track nazvaný Moves.
3: Pohyby.
2: Ano. A Nobody Listen teď měl další vydání Addictu, teď nevím, kde to bylo, někde v Praze. A vypadalo to opět jako na bitě. A jako by se strašně líbí, nebo jako je to vidět, že prostě máš úspěch, když víš, když oznámíš pár dní předem akci a přijde ti tam několik desítek tisíc lidí. Jako super. A hlavně nejsou tam prostě nějaké jména, že by se snažil každému úplně zavděčit, i když samozřejmě asi se tam objeví, že někdo takový. Takže jako, takže super v tomhle ohledu. A Loud One vystoupí i na Grape Festivalu v Trenčíně příští víkend, kde se chystám, takže doufám, že ho stihnu. Je to jeden z interpretů, kterého bych chtěl vidět.
3: Musíš potom podat report, píš si rapový deník a potom on to všechno řekne.
2: Nobody tam vlastně bude taky, ale nevím, jestli ho stihnu. Já jsem ho nikdy snad neviděl, jeho vystoupení. Ale kdysi dávno jsem vystupoval s ním, jako ještě nebo
3: to si pamatuju, to jsem tam byl taky.
2: No. A kam to dotáhl a kde jsem já teďka, že?
3: Ale
2: taky
3: to máš dobrý.
2: Ale ne, jako musím říct, že si to pamatuju, že jako respekt, kam to dotáhl od té doby. No a Nobody se objevuje i na produkci, na novém, nevím, jestli se to dá říct EP, prostě novém release od Izomandiase, který před chvilkou vydal album Exit u palice, ale jak říká i jeden z tracků, které se tam objevují, tak tím albem to nekončí. Prostě vyhlásil EUP, což je zkrátka Exit u palice, Summer Season a první drop, takže znamená to, že asi se dočkáme dalších věcí. A první drop jsou dva tracky. První z nich se jmenuje Rockstar Lifestyle, kde byl právě na produkci Nobody. A to je track, který už líknul, nebo byly nějaké ukázky známé dlouho.

0: Ozymandias klasický výkon, ale Dušan Vlk, ten tam zapadl extrémně a to se mi fakt moc líbilo. Petek, aby tam vůbec nemusel být, Dušan Vlk mohl mít delší pasáž. A fakt jako respekt, výborné, moc se mi to líbilo.
1: Ano, já musím říct, že mě Dušan Vlk, když se někde objeví, tak mě hodně baví. A tady to není jinak. A my si dáme tedy track Limbo jako ukázku a Rockstar Relax to asi možná dáme potom v druhé hodině, protože ten taky asi stojí za zmínku.
0: Ano, jsme Radar, příjemný poslech.
2: Alebo zkrátka je to Radar. Mě to jednoducho
3: bude ovplyvňovat. Izo, já.

0: jsme vyšli, tak satamý futr a dal mi tak do držky, že mě vezli na prohlídku. Prohlídku. Prohlídku.
1: Radar. Radar.
2: V Radaru na Fresh Radio tohle byl track nazvaný Pulem. Na svědomí ho a projekt Acid Bass Club. A já nevím o tom projektu skoro nic. Vím, že dozvěděl jsem se o něm díky tomu, že se tam objevil Hugo Tox, ale vydali svoje album, jmenuje se As Music. A já někdy mám, nevím, někdy si říkám, nebo nemám moc rád, když některé texty jsou až extrémně sexuální, když tam prostě Dollar Prince, to jsme poslouchali minule, to bylo úplně hrozné.
3: Ano.
2: Ale tady tohle album je celé o tomhle, ale tady se to hodí, protože je to taková podsta žánru, který se jmenuje Miami Bass, je nějak z 80. let z USA. A je to prostě žánr, který byl jenom o sexuálních textech, nebo o vyloženě hudba pro strip kluby, takže prostě tady se to hodí. A hlavně to zní fresh, je to prostě něco, co v Česku asi jen tak nenajdeme.
3: Já jsem říkal prostě konečně něco takového tady je, je to fresh, je to...
2: To jsme říkali dneska už tak 10krát, ale, ale je to zase dobře, protože to znamená, že vychází hodně zajímavé hudby.
3: Jo, jakože fakt jsem nadšený, protože já už jsem unavený tím, jak je to pořád všechno stejné, a protože my jsme v pátek jsme jeli na chatu a řekli jsme si, že si poslechneme New Music Friday na Spotify a jako 98% tracků, co tam zazněly, byly hrozné.
2: Bylo to, některé bylo vyloženě utrpení.
3: Jako byl to rap a bylo to fakt strašné, všechno úplně stejné témata, nic originálního, žádný originální projev, stejně nastavený autotune, stejné beaty hrozné. A tady to je konečně takový jako svěží vánek, který vás prostě pohladí a zároveň ale z něho se cítíte jako nakoplí a vytváří.
2: A je to i zábavné, takže...
3: Jo, Hugo Tox tam zní dobře. Je to fakt super, jsem konečně rád, že zase objevujem něco takového nového, Acid Bass Club.
2: Ano, Acid Bass Club a prostě, jako já jsem dneska to album objevil, vzpomněl jsem si těsně před vysíláním, že jsem o něm něco četl, že potom jsem na to zapomněl, my jsme hráli, myslím, první single, co už vyšel taky s Hugo Toxem. A ono to vyšlo už v květnu a já jsem vůbec nevěděl, takže jsem rád, že se mi to podařilo dohledat. Jsou tam i nějaké instrumentální skladby, takže to můžeme fakt použít třeba na podkres. A jo, určitě doporučím poslech. Je to celé takové energické, je to hudba na party a mají zatím... projekt má zatím na Spotify 1822 posluchačů.
3: Ale my jsme tady od toho, aby jsme k tomu pomohli. A je to celé vlastně na labelu Hypno 808. Takže je to Paul Gate a Chris.
2: Paul Gate je producent, co často dělá pro Hugo Toxe. Takže dává to postupně smysl.
3: Ano, už se nám to trošičku odhaluje, je to super a doufáme, že takových projektů bude více a že přijdou kluci s nějakou novou muzikou zase.
2: Ano, já se těším a jakože jsem rád, že někdo si nejde mu jenom o to, ať to má co největší čísla, nebo ať se to zalíbí co nejvíc lidem a pustí ven to, co je baví. A co se týče projektu, které nás čekají, ale u něj nevíme kdy, tak se chystá i společný projekt, na kterém bude zajímavá kombinace Hades, Sputnik a Pain.
3: Ano.
2: A mě pobavil popis, protože vydali single, který si teď dáme. A v tom popisu jmenuje se to zprosté slovo hook, jakože kašlat na hook, na refrem. A v popisu vydaje první track z nového projektu, který někdy vyjde. Odhodlání, které umím ocenit.
3: Podle mě prostě ví, že jim to trvá, že se třeba nejsou schopni domluvit, sejít a že radši, než aby to slibovali a byli v tlaku, tak to prostě vydají, až to bude připraveno. No.
2: To je pravda, takže fajn. A možná mezi ním prostě vydají nějaké další tracky. Jako já nejsem moc velký posluchač ZNK, prostě řezníka HDS a podobně, ale zrovna Hades mi z nich připadá takový nejzajímavější a tady to zní celkem dobře.
3: Jako je to dobré spojení prostě, je tam Pain a Cyril, takže, nebo Sputnik vlastně, takže to je zajímavé spojení a ještě s Hadesem, ten track není špatný, je to v pohodě.
2: Takže tady se ho dáme a...
3: Dobrý beat tam je.
2: Musíte sami.
4: This business requires a certain

0: Tak to, ty horka hodně působí i na naší techniku někdy, no. Takže teď se nám tady přehrál USB kabel, díky kterému se nám přerušila píseň.
1: To se může stát jako úplně jednoduše.
0: Ale my už pokračujeme, už to jde.
1: No, tak poslouchejte dál teda. No.

0: Radar.
1: Stále jste nalozeniny v radaru, nebo spíš na radaru, na Fresh Radio. A stává se ti někdy, že si úplně náhodně vzpomeneš na nějakou starou píseň a pak se ti pořád přehrává v hlavě?
2: Jo, zrovna dneska, to byla Luxus a špína od Maniaka. Nevím proč vůbec, ale od rána jsem si to tak nějak pospěvoval. Jedeme Luxus a špína a tak dál a no, tak to bylo zrovna dneska.
1: No a mi se to taky často děje a naposledy se mi to stalo právě tady s tímhle trackem, který je z roku 2017. Jaguare od Daliba Zaya, 6ix9ine a Lukase Doupa, takže velmi zajímavá kombinace na dnešní poměry. A tak jsem si řekl, no tak proč bychom si to nepřipomněli, on ten track jako je takový trošku zapomenutý, takže já sám nechápu, já jsem ho ani nikdy moc neposlouchal.
2: Já jsem ho nikdy neslyšel,
1: no,
2: slyšel
1: tak poprvé. proč se mi najednou zjevil v hlavě?
2: Třeba prostě, já nevím, měl si chuť někoho napráskat někde, tak možná proto.
1: Kvůli toho 6ix9ine, nechápu, no. Mezi nás posloucháte teď a třeba se vám to děje taky, tak nám klidně napište, co vám třeba v hlavě se objevilo nedávno z nějakých tracků, protože je to zajímavé prostě, co se stane v tom mozku, no. Všichni tam vyskočí zrovna ten nový song.
2: Mě by zajímal taky ten spoušťový bod vlastně, který to spustí tady celý ten proces toho, že si začneš jako pobrukovat nějaký track, který si slyšel naposledy třeba před 2-3 lety. Může to být něco, nějaký tón, nebo nějaký jako zvukový vjem, který vlastně trošičku zahraje tu melodii a už se ti to tam někde ty synapse prostě spojí a začne ti to tam jet, no. Že to je jako jedna z možností.
1: Jo, vlastně se mi to ještě stalo nedávno s trackem Roluju od Serge, který jsem nikdy jako od něj zrovna moc neposlouchal taky. Takže ale možná je to tím, že ten track si slyšel jednou, zůstal ti jako uložený někde v pozadí a pak najednou tam vystřelil. A teď se podíváme na další novinku, právě takový oslý mustek k Sergejovi, protože nové album vydal Vlaďky syn, jmenuje se New Level. A taky jsme to album vlastně poslouchali v autě, to jsme teď dokázali za poslední 2 týdny otestovat v autě hodně vydání nových.
2: Ano.
1: A to album, no, Vlaďky syn jako umí slušně rapovat, ale velké...
2: Nepoužívá žádné zprosté slovo.
1: Ano.
2: Rapuje slušně.
1: Ano. No, nějaké tam má samozřejmě. Ale největší minus toho alba je to, že tam jsou někdy nejvíc ohrané taneční beaty.
2: Jo,
1: takové to pum. A když už slyšíš ten úvod a víš, že to tam začne, tak už mě to absolutně... Ten track může být sebe lepší, ale ten beat to prostě pohřbí. To samé mi to připomíná nové album od Hardrika, kdy prostě textově Hardrico konečně dokázal říct něco víc, ale těma beatama to totálně zazdil.
2: Jo, souhlasím, no. Je to takový, já nevím, mi to připadá ale strašný old school tady ty beaty.
1: Ono to už to je tak rok 2000, jak vyšlo až na měsíc od Viktora Šína, tehdy to bylo takové nové.
2: Nebo 2020 OK, ale tahle jako kdyby časová osa, ale jako teďka už to není moderní, prostě už s tím přestaňte, prosím, přestaňte, starý dík.
1: Nechte toho. Ale naštěstí ne všechny tracky jsou takové na tom albu a jeden z nich je i track nazvaný Není OK, na kterém se objevuje právě Sergej Barakuda na featu a jako Sergej tam dal slušný výkon po tom, co vydal takový ten 80-kový track, kde jsme ho slyšeli v trošku nové poloze, tak tady uslyšíte toho klasického Sergeje.
2: Je dost možné, že to nahrál jako ještě předtím.
1: Je to možné, ale to se asi nikdy nerozvíme.
2: Třeba někdy, jo. Tam bych zase úplně, že tam by byla nějaká nulová šance. Tak posuďte sami, no. Za mě mi to přijde takový OK výkon od Sergeje, nic extra, nic špatného.
1: Ale to je zajímavé, ten track se jmenuje Není OK, ale ten výkon
2: no, OK je. Je OK, no. Tak jo, tak přijde mi poslech Radar s mami.

0: Radar Fresh Radio, tohle byla Sara Rika z její nový track V mojich snoch a od Sary je to tradičně velmi povedený výkon.
1: Ano.
0: A Sara Rika je jeden z těch interpretů, který od té doby, co je nějakým způsobem o nich vím a vydali něco nového, tak ještě nikdy nesklamali, že by vydali něco špatného. Dokonce i na takových slabších projektech, jako třeba Painkillers od Iza z PTK, tak track s ní je asi ten nejlepší, co tam je. Takže...
1: Jo, souhlasím. Hlavně, co se mi líbí, tak jsou videoklipy, na to se dobře dívá a spoustu záznamů třeba z koncertu, kde zpíval, tak taky jako velmi uspokojivé ten pohled.
0: To mělo naprosto skvěle. Ale jsou i interpreti, kteří poslední novou zklamu jako už nedosahují takových těch kvalit, nebo aspoň z našeho pohledu, které jednou měli, a to je bohužel i projekt 5-8G z Jihlavy.
1: Ano.
0: Který, jde to prostě pořád dolů, to vypadá.
1: To je něco, co jsem teda nečekal, s tím, jak jako vystřelili vlastně a už to první album vlastně, debutové, City Park, což bylo, myslím, první album, tak bylo skvělé, to album bylo 8 z 10, fakt jako výborné. A...
0: Pak bylo EP First Love, které bylo taky dobré.
1: Jo, taky to
0: bylo. Ale to, co vyšlo od té doby, tak už nebylo nic moc. Vlastně pak vydali druhé album, které
1: za 5.12,
0: které už bylo...
1: Tam už to bylo jako citelné.
0: Bylo to tam poznat. Byly tam pořád nějaké dobré věci, ale už tam bylo takové ty vaty výplně strašně hodně. No a od té doby vydali asi 2 nebo 3 singly a ty jsou jako asi to nejhorší, co kdy vydali.
1: Ten poslední vlastně Still One, tak to je jako absolutní tragédie. To tam... Jako doktor neumí repovat o ničem jiném, než prostě vývěz na krku a zlato a že půjčil strejdovi 50 tisíc a ani nechtěl zpátky. Prostě co to je? Jako, to je jako výborné, opravdu, že prostě ale... je tvůj strejda v dluhách a ty mu musíš dávat peníze. Výborná informace.
0: Já si pamatuju, že třeba doktor se kdysi objevil na featu sám na některých trecích. A třeba Dobré ráno s Dollar Princem, to bylo dobré.
1: Ano.
0: Takže jako i on umí, jako když se snaží, jako sice nikdy neukázal asi to, že by nějak šel do jiných témat, ale uměl to i říct aspoň trošku lépe.
1: A ze začátku byl jako lepší než TK prostě. Tak jsem ho poslouchal lépe, ale teďka to prostě je to špatné.
0: A tady na tomhle tracku Still One vždycky, co se dalo vždycky pochválit, tak jsou beaty od Humly. Ale tady na tomhle tracku jako není to vyloženě špatné, ale je to strašná nuda ten beat, jako že to je to o ničem vyloženě. Jako tam je to, jako kdybychom tam počítali TK27 a Humlu, tak ji předvedli naprosto nezajímavý výkon. A doktor to zatížil ještě mnohem více na dno.
1: No, jako nevím, co se stalo, podle mě tam vyprchala taková ta vášeň, která byla ze začátku, že tam takové jako to nadšení a taková ta láska k hudbě, že se tak nějak jako vytratila a už jako kdyby to dělali z povinnosti, no, protože fakt je to hrozné prostě.
0: Ale třeba vám se to líbit bude, uvidíme.
1: Tady se vám to líbí, tak na to okamžitě přestaňte poslouchat. To je sranda. Vy nám to napište, jestli se vám to líbí, a nebo co na to říkáte všeobecně. Ano. Mě by to zajímalo.
0: Tady jsou 5-8G, jejich nový track Still One.
1: Jsme Radar.

Mám u sebe kilo a na duši klid. Mám stejný shit, mám stejný shit. Mám stejný home, mám stejný home, mám stejný pit. Mám stejný shit, mám stejný home, mám stejný home, mám stejný bit. Na sebe zlato a VVS.

0: Radar Fresh Radio, tohle byl Izomandias track, o kterém jsme se dnes uzbavili, Rockstar Lifestyle. A já to vidím jako takový kontrast proti tomu tracku od 5-8, co jsme se dávali předtím, protože tady je naopak vidět, že tady na tom tracku, i když někdo by mohl říkat, že v tom textu třeba není nic zas tak zajímavého, což možná ne, ale je vidět, že tam někomu záleželo na tom, ať to zní prostě co nejlíp. Změnil tam polohu tak 6x, což mě strašně baví, ten beat tam switchnul třeba několikrát. A že prostě takhle se to má dělat, podle mě.
1: Ano.
0: A to Izo taky jako nevypadal moc nadějně na začátku roku.
1: Je to tak, no, je to živé, prostě ten track je takový živý a je tam spousta změn. A jo, prostě jde to slyšet, jestli si někdo dal záležet, nebo to tak jako vyprskl, aby něco vyprskl. Takže my to slyšíme, my posluchači, vás, reperu, takže se snažte.
0: Jo, neflakujte to.
1: Jinak prostě vás nebudeme poslouchat, bu, bu, bu, bu, bu.
0: Tak teď si všem nahnal určitě strach.
1: Bojte se nás. Já bych se podíval na top 50 České republika. Mě to zajímá, protože jsme se dívali tak před měsícem. A mě zajímá, jak se to posunulo, a jestli se to posunulo, protože vyšly nové tracky. A teď už to mám otevřené a říkám, že se to hnulo, že tam nějaká změna je.
0: Jo, tak já jsem se dlouho právě taky nedíval, protože jsem nic nečekal.
1: Na prvním a třetím místě je Eva Farná, to nebudeme počítat, ale druhé místo obsadil Kellyn s Dollar Princem a s trackem Superstar.
0: Takže a opět se to chytlo. Takže
1: na pátém místě je MC Kenny a Jan Koller.
0: Aha. Jo, jako Jan Koller se jmenuje ta písnička, jsem si teďka říkal, já jsem si pro ně přemýšlel, že jestli to není, napadl mě David Koller, jestli nemají něco spolu, což by jako mohlo být zajímavé.
1: Jan Koller je fotbalista, který hrál za Spartu, Borussii Dortmund, Anderlecht a podobně a je to celkem virální track, já jsem tam, já jsem Boller, jako Jan Koller a dokonce Jan Koller je i v klipu, kde prostě jde vidět, že neví, co má moc dělat u toho, ale jo, jako konečně něco nového. Na šestce je Pražský hokej od Kellyna a na osmice, devítce je Izomandias, desítka v mojich snoch, Sara Rikas.
0: No, já to v jedenáctý Kempači a Jačiru PTK. Mě by zajímalo, proč se chytil nejvíc z toho alba zrovna tenhle track, protože myslím si, že tam mají zajímavější. Potom je tam pořád Izo, Coupé, Limbo, které jsme už dneska hráli. Pořád se drží Robin Zoot a Buka Kdo, což taky úplně, jako není to úplně, asi na tom albu je to jeden z těch lepších tracků, tak budiš. Ale aspoň tam není Živanči už 3 roky v kuse.
1: No, jinak Izomandias a z rapu už je to takové, na 25. místě ještě Luana od Kellyna.
0: Se dívám, co tam je, na 33. místo je Danza Kuduro.
1: No.
0: Lucenzo Don Omar, to
1: Hip Trust 34.
0: A ten tak to už ten jako byl, to byly ty dva tracky vystřelili docela rychle, ale už jako protože Izo vydal lepší materiál, tak hned na to lidi zapomněli, což je, nebo možná ne úplně zapomněli, ale dávají přednost tomu novějšímu.
1: A 49. místo žijem jen raz Ego Robert Burian.
0: Skvěle. Jo, to je jako ten track, kterého se Česko a Slovensko už nikdy v životě nezbaví. To prostě, bude hrát všude. Dalších 70 let minimálně.
1: Je to nejlepší reklama, kterou kdy Ego udělal. No.
0: Takže
1: on to původně ten track dělal jako reklamu, já jsem to slyšel jako rozhovor, jak o tom mluvil.
0: Já jsem to taky viděl, no, že on, že tam říká Klub Relax, protože to byla reklama na Klub Relax.
1: No, a to nikomu nedošlo vlastně, že? Protože jako relax, jakože relax v létě prostě. No.
0: A ten klub už je bez tak neexistuje možná. A
1: to bylo, jestli to bylo někde u nějakého parku, tak podle mě moc to nepojede. No jinak, jako není tam zase nějak hodně toho rapu, nebo jako, že není tam nic, co by nějak mě vystřelilo z bot. A líbí se mi, že tam jsou zase nějaké nové tracky. No a pokud nemáte co dělat, třeba 2 hodiny, nevíte co se svým životem, tak si poslechněte rozhovor s Kasanovou Bulhárem.
0: Jo, Kasanova vydal po 5 letech asi rozhovor, vydal ho na svém vlastním kanálu a on to není zase tak moc rozhovor, je to tam vždycky ten moderátor podá nějakou otázku, Bulhár o ní mluví třeba 15 minut v kuse, ale řekne tam věc, kterou by většina lidí, no tady až moc ne, ale většina lidí by to dokázala říct třeba za 3 minuty.
1: No, jako jo, jako jo, no. Používá strašně výplňových slov, jakoby, a omílá to pořád do kolečka z různých stran. Je to jako, když se nad tím zamyslíte a posloucháte to pozorně, tak prostě jenom pořád čekáte na to, až řekne konečně tu pointu, nebo že si všimnete, že to říká pořád do kolečka vlastně. Takže...
0: Jo, bylo tam pár zajímavých věcí. Třeba jak vyprávěl, jak fotili ten cover albu tomu loňskému. Mm-hmm. Takže jako dozvíte se tam z toho něco, ale musíte být hodně trpěliví.
1: Jo, není to pro každého, no. Takže obalte se trpělivosti, puste si to, ale jako svoji hlavní činnost to moc nedoporučuju.
0: A my si teď dáme nový track od Leváka Boba, nazvaný One Pill.
1: Mm-hmm. Jedna pilulka. Smrná.

0: Radar. V Radaru na Fresh Radio tohle byl nový track od Rahola One. A je tam Oxykity na featu, jmenuje se Back to Perk. A jako nezní to vůbec špatně, jako... Rahola One má rozhodně lepší výkon než Oxykity na tom tracku. Tam je tam trošku jako takový rušivý element pro mě, ale jako být je dobrý, celkem to šlape, takže za mě dobrý.
1: Jo, je to jeden z tracků, které jsme si pouštěli v pátečním releaseu na Spotify. A tohle nás zaujalo, šlapalo to hned od začátku a dobrý. Řáhol se vrací zpátky do sedla.
0: Je to tak, takže uvidíme, s čím ještě přijde. Myslím, že měl i track s Tylerem Dardenem, takže tím se
1: nevím,
0: třeba tak
1: trošku jako posun.
0: Nevím, ale to jako málo komu se to povede
1: to
0: v dnešní
1: pravda,
0: době. Kdo chystá novou tvorbu taky, tak je Gleb. Sice nevydal zatím žádný single, a takže čekáme na nějakou jako skladbu, která se tam z toho objeví třeba nějak dopředu. Každopádně by měl brzy vydat nové EP, zatím ještě ani neřekl datum, a bude se jmenovat MHD Flashback. Takže to bude možná jakože nějaké vzpomínky na to, jak jel tramvají.
1: Mohlo by to být taky nějaký, jako nějaké starší beaty, takové rychlejší, ale starší. ale jako u Gleba taky bylo hodně dlouhou dobu ticho po pěšině.
0: On se tam střelil nějaký single, který rychle zapadl. Já si pamatuju, jakože kdysi, když byly tracky Rychlý život, rychle vypijem, já nevím, jak jsem to jmenoval. Takže to pro mě to bylo úplně jakože zázrak, že někdo něco takové dělá na Slovensku.
1: Jo, jo.
0: A že Gleb prostě byl vždycky originální.
1: Byl, no. Rapping Box vlastně, jak byl, jsme sledovali, to bylo super. A teďka jakože nejsem z toho nějak unešený jako z Gleba, že bych si řekl a těšil se, až něco vydá, jakože možná, no.
0: A jako určitě se poslechnu a já myslím si, že to asi tam něco dobrého dá najít. A my si Gleba teda připomeneme něčím starším, tím, že ještě nemáme single z toho nového EPčka a připomeneme si track Commander Pump It Up.
1: To jsme často hráli.
0: Ano, že se lehce mícha.

0: V radaru na Fresh Radio tohle byl nový track od Cardi B, která pořád tak nějak funguje, i když už nemá prostě takový úspěch, jak měla kdysi. Mm-hmm. Ale tohle je celkem fajn, jmenuje se to Aha, je to takové taneční. A tohle celkem sedí, takže jako za mě fajn a myslím si, že je to zrovna jeden z těch interpretů, který dostává někdy zbytečně moc velký hejt na to, že prostě nedělá nic jako špatného úplně.
1: Jo, mi se to líbilo, dobré to bylo, fresh. Bylo.
0: Dneska jsme prostě hodně fresh. Na to, že my úplně fresh nejsme.
1: Já musím říct, že dneska jsem unavený. Že
0: to horko prostě na nás celkově víkend zapůsobil. Tak když už nejsme freshmi, tak je fresh rádio a je fresh i hudba.
1: Jo, já jsem ale vždycky, chillý, jako v rámci toho vysílání, že to jsem úplně v pohodě, ale dneska prostě, to jsem fakt po dlouhé době, co vysíláme, že cítím, že jsem fakt unavený, ale je to taky možná tím, že jsme byli na Slovensku na chatě, kde jsem tomu spánku moc nedal.
0: Já jsem měl teďka velmi náročný víkend, aspoň takhle si popovídáme, co jsme dělali.
1: No.
0: Protože byl jsem nejdříve vlastně s vámi na chatě, kde jsme si dali hike, který jsem ušel v kroksech, protože jsem prostě nevěděl nebo nepočítal s tím, že někam půjdeme, tak jsem neměl jinou obuv.
1: Klasický Čech prostě na Slovensku na tour.
0: Ano. Naštěstí jsem to přežil. Potom vlastně jsme tady vlastně s rádiem šli hrát na afterparty do Vendrině, hned jak jsme přijeli. No a potom jsem byl navštívit kamaráda, který se nacházel tady v jednom klubu. A vlastně šel jsem spát v 10 ráno, nebo v 11. Takže jsem prostě měl 24 hodin v kuse. A na to, jako zase, musím říct, na to jsem cítím, zase není to tak hrozné, ale už jsem byl plnější energie.
1: Jo, no tak jako to byl zase takový plný víkend, že?
0: No.
1: Ne, propásl si žádnou minutu.
0: Je to tak, jako to zase jsem rád, že to nebylo proplitvané. Měl jsem mezi tím i prostor si odpočinout. No. Na té chatě jsem vlastně spal třeba 10 hodin v kuse. Takže jako super, prostě stihneš všechno, zase o to rychleji to uteče. My se asi za chvíli už rozloučíme, protože ty poslední kousky sil, co jsme měli, jsme vyčerpali pro vás, ať pro vás přineseme content. Ještě si dáme track, který se jmenuje Shege, já nevím, to je v jakém to je jazyce. Má ho na svědomí CK, což je nigerijský zpěvák. A ten se objeví i v Ostravě, tady bude festival Afrostrava.
1: No, to se bavilo, že to je novinka tady.
0: Což je jako hodně zajímavé, v Ostravě bude to vlastně festival v Dolních Vítkovicích, který se zaměřuje prostě na afrobeat, tuhle hudbu, tanec, všechno, co s tou kulturou souvisí. A jako zajímavé, že tohle v Ostravě vzniká a jako jsem rád, protože to trošku rozšiřuje ty žánry a to, na co to, co se tady prostě si může člověk navštívit.
1: A kdy to má být?
0: Je to, myslím, příští víkend.
1: No, tak bych vám chtěl říct, ti, co pořádají tady tu Afro Ostravu, že vůbec o tom nevím, jo, takže marketing nebyl moc dobře zvládnutý a pokud nějaký takový festival je, tak by o tom lidi měli vědět.
0: Já jsem třeba viděl hodně sponzorovaných příspěvků.
1: Takže
0: jako nemyslím.
1: A nikde žádné plagáty, nic prostě. Takže
0: plagáty nebyly, to je pravda.
1: Ale to nedostalo vůbec.
0: Ale jako zase, že by o tom nebylo vůbec slyšet, si nemyslím. Ale každopádně doufám, že se to vyvede, protože ne všechny festivaly, které se v Ostravě letos konaly, proběhly úplně podle představy. No, většina vlastně ano, ale bavili jsme se o Sold Out festivalu minule, takže já věřím, že tohle bude určitě o dost lepší. A dáme si tedy CK, ať víte, co vás tam čeká. Pokud třeba o tom slyšíte prvně, tak třeba vás to naláká.
1: Tak když tak potom můžete poreferovat, jaké to bylo.

0: Radar.
1: No, je to tady, takže konec dnešního dílu Radaru.
2: Konečně.
1: Tadaž dneska trošku trpěl, ale...
2: Ne, já jsem si to užil, ale já, teď už v poslední čtvrt hodinu už se prostě zavírají oči a těším se do postýlky.
1: Je by pravda, že vždycky ono tě, když jdeš za ten mikrofon, tak tě to trošku tak probudí, když nejsi plný sil, ale všechno má svoje hranice, takže my už půjdeme spát, vy taky jděte spát, pokud jste unavení, a ať jste do pondělka, které začíná už za hodinu, tak ať jste plní sil, ať prostě tam dáváte ty výkony.
2: Ať si uděláte svoji ranní rutinu, vstanete ve 4, dáte si obličej do ledové lázně.
1: Ano, pak uběhnete maraton.
2: Ano, pak meditace.
1: A aspoň 4 knihy musíte přečíst.
2: Jo, yoga, protažení a snídaně s 1 000 000 gram proteinu.
1: Takže myslete takhle na se zdraví. Ano, a ještě k tomu musíte na pilates.
2: A jo, tak to bych se do práce už potom.
1: Tak my se loučíme, budeme zpátky za 2 týdny a budeme plnější energie než dnes, takže to vám nechci to slíbit, no, ale je to dost pravděpodobné.
2: Je to pravděpodobné, no.
1: A mezi tím zůstaňte nalazení na Fresh Radio, bavte se dobře, mějte se dobře a to je pro dnešek vše.
2: Ano,
1: ahoj.
2: Mějte se, zdar.

Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku. Ale já jsem ten, který vytváří děj. Já jsem byl s těma dole, občas se tam taky vrátím. Reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kikinidor, vykradneme celé.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: like that.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

nejlepší old school, který znáš.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Kdy už tam budem?
3: Kdy už tam budem?
4: Kdy už tam budem?
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem.